Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: pokojík, hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Mami, mami, mimino Stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
0: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
5: Žijeme tak, jako chceme, a nikdo nám nemůže nic. Kolo to čáry, čáry, máry, puro a kali. Kolo to čáry, čáry, máry, puro a kali.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

0: Stay fresh all day, every day.
1: Let's play football.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí.
2: Jde k nám.
0: Jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Kdy už tam budem?
5: Kdy už tam budem?
6: Kdy už tam budem?
7: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
8: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
9: Požádat o ruku stylově?
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkidek.cz.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Pěkné dobré ráno, 6 hodin pondělí 27. července. Já jsem tady měl napsáno, Moni, ještě než začnu počasí, že do konce prázdnin zbývá 37 dní. Jo, jen abyste věděli. Dobré ráno, jak bude ten 27. den prázdnin, to vám řeknu právě teď. Nejvyšší teploty od 24 do 26 stupňů Celsia. Bude spíše oblačno, kolem poledne by mohlo dokonce i lokálně sprchnout, později na večer skoro jasno. Na horách teploty do 24 stupňů.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: V Dolní Lhotě u Ostravy zachraňovali hasiče koně o víkendu, který uvízl v blátě. Dorazili hasiči ze 4 jednotek. Zvíře z bláta pomohl vytáhnout až automobil. Stavba koncertního sálu se stále spožďuje. Když stavba před 2 lety začínala, tak termín dokončení byl v roce 2027. Aktuálně se termín posunul do března roku 2029. Na silnici směrem do Karviné se v sobotu za tmy pohybovala žena. V zatáčce jí srazilo auto. I přes intenzivní pomoc policistů a záchranářů žena bohužel zemřela. Okolnosti nehody teď prověřují policisté. No a Baník veze 3 body ze Zlína. Rozhodl Jurečka. Gratulujem.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: Koukáme taky na ranní problémy na silnicích metropoly. Tak zatím to tedy nejsou problémy, protože cesty jsou v klidu, průjezdné, nikde se nestojí, jenom počítejte s tím, že klasické průtahy by po ránu v pondělí mohly zažívat lehkou špičku. Bavíme se tedy o Nová Ves Vodárna z Mariánsko-Horské a potom směrem dále na jih. No a taky Českobratrská, tam, kde se má údajně stavět ten velký rondl, tak i tam počítejte, že se klidně po ránu můžete zdržet. Pokud i vy pro nás máte informace, jak to na silnicích vypadá, tak po celou dobu ranního Bon Appetitu je můžete posílat na telefonní či WhatsAppové číslo 77337136.
0: Doprava?
1: Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
0: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
8: Secesní restaurace Ondráž ve Svojarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice, Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Flamenka a taky Fresh Track.
1: To zní teda, jo. No tak jo, Aleš na dálku, Aleš už tady není, to nevím, jestli víš, kluci včera odfrnkli na Ibizu, takže Aleš všechno, co měl, udělal, poslal i novinky a jel si močit nohy někam k moři.
0: Je to šikovný kluk, co si budem, Aleš má zkušenosti, že jo. On ví minimálně určitě, co dělat v druhé půlce prázdnin, protože je to neúprostné, je to strašidelné, já vím, je to možná i vyčerpávající, je to na psychiku velmi náročné a tak dále.
1: A
0: mohl bych pokračovat,
1: tak ne.
0: No tak jak se to
1: nějak, ty to nějak tragicky neseš, že jsme jako víš, v polovině prázdnin téměř?
0: V polovině prázdnin, jako nesu to, protože já cítím, že už se blíží jako podzim a já prostě mám léto nejradši. Pro mě je léto jako klid, víš, jako stromy jsou zelené, venku je teplo, můžu nosit kraťasy a vím, že když se blíží konec prázdnin, tak se taky blíží jako podzim, pak hned zima, Vánoce a další léto v nedohlednu.
1: Tak to máme jinak, já se třeba těším na podzim. Pro mě je podzim jako nejkrásnější část roku a když je to ten hezký podzim, tak je to fajn.
0: Tak když bude hezký, tak se budu těšit taky teda.
1: No. Tak jo, no tak jinak si myslím, že je jako žádná trága oproti dětem, které to teda musí nes špatně. Vojta taky konstatoval, že půlka prázdnin v háji a vlastně skoro nic nestih. Tak jsem mu jmenovala, co všechno stih. A řekl, aha, a vlastně to je docela dobré. Že? Říkám, no to je docela dobré.
0: To se dá. To se dá. No 37 prázdnin, 37 dní dokonce prázdnin.
1: 35,
0: teda.
1: Ne?
0: 37 mi to ukazuje. Tak říkám
1: tak
0: to blbě?
1: Já to, nevím, je to... 35 nebo 37, to je jako fuk. Důležité je,
0: dny,
1: že jsme se jako přehrnuli do té druhé etapy. Já mám teda za to, že se jde v úterý prvního je, myslím, 2026 teďka jako nový školní rok, ale...
0: Asi jo, na to. Takže to by vycházelo na 35, říkáš, jo?
1: No já mám jako zafixované, že 35, ale nestudovala jsem to. Tak možná někdo zavolá a řekne, co blbneš, 33? A řekne, 31.
0: Já za dva týdny jdeme do školy. Učitelky možná, jo? No. Je to možné, no tak dejte vědět, jaké máte vy plány na druhou

0: Je to tak? 35 dní, 35 dní, no, je to ověřeno.
1: Takže 35 dní. Každopádně Honza během toho stihne Sicílii, takže to je jeho velký plán na měsíc srpen. Lenka, ta normálně zkusí ještě Chorvatsko začátkem září. Makarska.
0: Teda jako Makarska. Chorvatsko začátkem září už je jako...
1: Já jsem jezdívala takhle dlouhé
0: roky. 6-7 docela, ne?
1: Jo, ale já jsem, ale mně se to líbilo, protože jednak ještě to bylo ideální, všechno fungovalo.
0: Je po sezóně, ale...
1: Je po sezóně, nebylo tam přehršle lidí a na místo na pláži jsi jako nemusel stát frontu.
0: Takhle
1: takže
0: to je jako...
1: Za mě v pohodě.
0: Dobrá myšlenka, mimochodem kromě Sicílie, já mám ještě strašný jako sen letos vidět Slovinsko.
1: Ještě,
0: v létě září možná, těžko říct. Ty si mě docela nahlodala tím, co si dávala na socky, když se byla právě na motorce se svým mužem. Tak myslím si, že Slovinsko opravdu stojí za to navštívit. Pro mě bylo Slovinsko vždycky jenom taková ta destinace, která se projela. Víš, jako když se jelo dolů. No a nesmím si odpustit nějaký víkendový výlet a zajet si někde po Česku, kde jsem třeba ještě nebyl. Možná se budeš divit, ale já třeba nikdy nebyl v Českém Krumlově.
1: Jo, tak to se divím.
0: Fakt se divíš?
1: Jo, tam jsem totiž, já byla tak 4x.
0: No a já nikdy.
1: A jako Český Krumlov je krásný, jo.
0: Takže
1: já jsem
0: tohle...
1: třeba zase neviděla Machač třeba. Jo.
0: Ty buď v klidu, tam jsem taky nebyl.
1: Nebo kde jsem ještě nebyla.
0: Budějovice, byla jsi
1: Chomutov,
0: v Budějovicích.
1: Nikdy jsem nebyla, v Budějovicích jsem byla, a Krásné město. Chomutově třeba jsem nikdy nebyla.
0: No tak Chomutov už teda nevymyslí úplně jako, ale pozor, to možná nevíš, ale no, víš, my jsme to řešili nedávno.
1: V Liberci Chomutově, jsem nikdy nebyla. Třeba.
0: Ty jsi nebyla nikdy
1: ne,
0: v Liberci, Moni?
1: Ani zo, jsem tam nebyla.
0: Tam jsem byl třeba 6x já v Liberci a Liberec je moc krásný, to ti doporučuji. Mimochodem Chomutov, tam je největší zoo v České republice, to jsme řešili.
1: Jo, to byl Chomutov, jo.
0: Chomutov, největší zoologická zahrada a já si dokonce myslím, Moni, že v Chomutově je třetí největší zoo v celé Evropě. Tak to je taková jako, to by člověka nenapadlo, no.
1: To asi ne.
0: Je to tak. Mimochodem, tenhle víkend co? Už byla jsi z Nohavicu na Štěrkově?
1: Jo, já jsem byla na Štěrkově v pátek na Nohavicu.
0: Ty jsi byla tak blízko stage, ty jsi tam musela stát už tak hodinu před, ne?
1: No, to jsme stáli, jako já ne, ale Vojta, senátor, to tak chtěl, takže on se tam jako fakt vystál místo. A to my jsme přišli hodinu před koncertem a fakt ty největší, nejlepší fláky už byly jako vybrané.
0: No jasně, jasně.
1: Takže on si tam stál, já jsem místo toho šla mu pro langoš, protože chtěl langoš a já jsem měla nabitý náramek, takže já jsem šla. A to byla sranda, jo. Tam jako, tam toho jídla bylo strašně moc, ale strašné fronty. Takže jsem tak jako přemýšlela, kde to píchnu, upíchla jsem to k nějakému jednomu stánku.
0: Takový červený nebyl červený takový?
1: Byl červený, že? Ale tam možná je více těch červených.
0: Tam byl výborný langoš, ale.
1: No právě, že přišla paní a ten langoš vrátila. A já už jsem byla téměř na řadě a tak si říkám, tak to zkusím jinde. A šla jsem ti k nejdelší frontě, kterou jsem viděla, říkala jsem si, tak když langoš, tak pořádný. Aha. A tam fakt jsme, jako to stálo skoro 2 kila ten langoš, ale
0: ten
1: jako
0: byl.
1: Ten byl. To normálně já jsem měla po x letech langoš a jako to bylo, jako zkusila jsem, protože Vojta se o něho dospral, ale jako byl výborný.
0: No a Nohavica, koncert ve škole 1-5.
1: Ale mně se líbí Nohavica. Já jsem teda veškeré koncerty v minulosti viděla z backstage, vždycky, když jsem mu uváděla. Nikdy jsem na něm nebyla takhle, že bych si to užila v tom davu. A mě, jako jo, mě to strhlo.
0: Takže jednička podtržena?
1: Jednička podtržena. Mně se to líbilo moc, jak zabrali jeden okamžik paní na plátně, která jo, jako měla slzy, tak já jsem ji úplně chápala, protože já jsem ty slzy očí měla taky.
0: Moni, buď v klidu, nebyla si první ani poslední, moje maminka taky plakala.
1: Jo, no vidíš.
0: A dokonce i přítelkyně, když zpívali Kometu, tak no, tak jsme si jako pobuleli, ale no, bylo to moc hezký koncert, tak jenom takhle aspoň, no.
1: Uzavíráme červenec, jo. Vítáme srpence.
0: Když jsem dál kačera.
2: Oslavit výročí svatby stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí. Jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
3: Ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... Oh, on fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt. To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.

0: a Pitbull.
1: Minuta a po půl sedmé, dobré ráno. Kdo byl včera na Pitbullovi, prosím vás, napište nám hned.
0: Ne.
1: No, mimochodem, já jsem četl, že ještě předevčírem byly lístky na stání, jo? Za 2 500 korun. Byly!
0: 2 500 na stání, jo? Na tak stání. Jasně, že na sezení to bylo dražší.
1: No, jasně.
0: Já jsem teda včera sledovala nějaký ten výstup z Letňan, kde Pitbull vystupoval a Kočina si kupovala dres zrovna takový růžový s Pitbullem na druhé straně, jo? S nápisem, s nějakým číslem za 2200. Tak si říkám, čověče, tak ten Pitbull, to se jako prodraží, ta návštěva. Plus lístky na vlak, že? Pak se ani nesedíš za ty prachy.
1: No, já bychom se k tomu dostali. Celé hlavní město Praha na to bylo připraveno. Já jsem viděl spoustu jako různých upoutávek. Hotely, jo, zvali. No. Pojďte, zůstaňte. Dopravní podnik, ten posiloval spoje. Všechno bylo fajn. Navíc mě se hodně líbilo oblečení hlavně žen. Dámy, jo, si dělali na hlavě plešku.
0: Aha.
1: A malovali si kníra.
0: Jo, jo, je to
1: a pak
0: tak,
1: tam
0: jo.
1: Byli pánové, kteří měli svoji plešku a domalovali jenom kníra. Jo, takže musím teda říct, že jako kreativita, nebo obecně v kreativitě se meze nekladou a na koncertu Pitbulla v pražských Letňanech včera bylo většina plešounů.
0: No ale to byl dres, já jsem pochopila, že to je záměrné.
1: Jako dresko? Vyloženě jako dresko?
0: To není poprvé, co všichni na jeho koncert vždycky chodí jako plešatí, takže jsem pochopila, že to byl cílený útok. A pokud jsi to neměl, tak jako i v rámci merče si tam určitě mohl dokoupit a vyladit ten
1: plešku?
0: Tunik. Jako, to nevím, jestli přímo plešku, nedivila bych se, kdyby
1: možná
0: i plešku,
1: jo,
0: že, ale je fakt, že se mohl celkově jako vystylovat ještě více, protože merch tam prý byl neuvěřitelný.
1: Neuvěřitelně drahý možná taky.
0: No taky, ale výběr neskutečný.
1: Mimochodem, já jsem právě chtěl navázat na ten problém, že opravdu ta doprava sice byla posílená, ale asi nedostatečně, protože viděl jsem storíčka od své kamarádky, která se po koncertu Pitbulla vracela z Prahy domů tady k nám do Ostravy. Pokud se nepletu, jela nočním spojem, který jede až do Košic, jo?
0: Aha.
1: Společností národního dopravce a musím teda říct, že byl trošku asi problém, co se týče místenek, jo? Vstupenky nebo lístky na vlak by byly, ale místenky by nebyly, protože co vagon, to ulička plná lidí, co seděli nebo klidně i leželi a spali na zemi.
0: Ježko,
1: vypadalo trošku jak vlak z Temešváru do Bukurešti.
0: Jo, prosím tě, a kolik ona tak stihla ten spoj z Prahy? Mě jenom zajímá. Jako
1: tuším, že něco kolem jedné možná.
0: Jo. Tak to se divím, že i vlaky jezdí, protože já vždycky, když jezdím z Prahy, tak jediný, co já stihnu, to je vlastně posledním přijde nějak o 9:30, jsem měla pocit, že jede
1: krám
0: do Ostravy, ale jako samozřejmě nemusím znát všechny dopravce, třeba jsem zatížena jenom na určitý okruh
1: na toho národního,
0: a jiné jezdí jako ještě i později, ale že jsem myslela, že ani po půlnoci nic nejde z Prahy.
1: Ale suma sumárum, jo, dívej, koncert byl povedený, Pitbullovi se to líbilo, lidem taky a nakonec i moje kamarádka se dostala do Ostravy, takže je to co, je to v pohodě.
0: Už říkáš, už tady bude, jo, 6:34.
1: už by tady mohla být na Svinově. Mimochodem, musím vás, pokud někdo na koncertu v Letňanech byl, dejte nám vědět.
2: WhatsApp 77 337 136.
1: A Pitbulle nebo jeho tým, kdyby náhodou teď poslouchali, náhodou, jo, tak prosím vás, my bychom ocenili třeba za 2 roky koncert i tady v Ostravar aréně.
0: Ne? Jo, proč ne? No.
1: No, a nebo
0: Honza kdyby... už si pěstuje plešku.
1: Nebo...
0: A já si koupím teda merch. Slibuju, že našetřím do té doby.
1: A já slibuju, že to teda shodím do té doby. Jo. A kdyby to potřebovalo být vyloženě venku, tak to klidně můžeme udělat na Hradě, že jo?
0: No jasně.
1: No.
0: Tak co
1: nebo na Librosu, to je
0: no,
1: jedno.
0: No, jo, vymyslíme.
1: Tak Pitbull, Fireball, dobré ráno přejeme.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: 7. července a ano, i dnes budou ranní Juboxy.
1: Fresh Radio.
2: Se tolik témat, které můžete využít. Jaký byl koncert s Pitbullem třeba? Co jste dělali jinak o víkendu? Jestli jste byli na Štěrkovně? Na kom jste byli? A co budete dělat, když zbývá posledních 35 dní prázdnin? Třeba můžete někoho pozdravit, vyhecovat, kdo volené?
0: Je to depka nebo ne? Co?
2: Není, jako za mě není, ale ne, každý to máme, ne. Každý to máme jinak, že jo?
0: A času je ještě dost pořád, si
2: já
0: myslím.
2: Já si taky myslím, sklenice je z poloviny plná.
0: No?
2: No,
0: neprázdná. Vlastně, to je furt dost ještě, je to tak? Tak pojďte, Juboxy jsou tady, čekáme na vaše vzkazy.
1: Jubox, Fresh Radio. Pošli hlasovku 77 337 136.
0: Ty, kdyby si mohla dneska někomu něco poslat, a komu by to bylo?
2: Ty brdio, dneska někomu, jo.
0: Máš nějaký jako nápad v hlavě?
2: No nemám, mám tam úplně vymetenou.
0: To nevadí. Já bych
2: tak
0: poslal...
2: Já možná jako, jako Vojtovi, ten jede teďka na týden k babičce a pak jede na tábor, takže já ho uvidím tak nejdříve za 3 týdny.
0: Je, tak to by, tak nesnáším loučení, mu chceš poslat.
2: No třeba, nebo...
0: Mám mu to on... Tak mám mu to zaspívat?
2: Nebo co to jako tak, nesnáším loučení, ne, to
0: raději
2: něco
0: ne,
2: vymyslím,
0: že?
2: Počkej, já něco vymyslím, to bych chtěl
0: to
2: něco
0: by se
2: jako...
0: možná nechtěl vrátit potom, kdybych
2: no,
0: zpíval.
2: No, to...
0: necháme to na prašácí, tak dejte vědět. Dobré ráno, přejeme.

0: Kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Naši kluci Turda, Aleš a Barek jsou na Ibize, takže podle mě ještě chrápou, protože včera se byli podívat do místního tamního slavného klubu.
1: Ušuaja?
0: Co? Koho?
1: Ušuaja.
0: Ušuaja?
1: Tak se jmenuje ten klub?
0: Nevím, nepozvali mě, ale tak možná za rok, za dva, za pět.
1: No buď v klidu, mě taky nikdo nic neřekl.
0: Ne, já jsem to jako věděla, oni plánovali chlapskou jízdu, ještě dokonce s něma měl jet Lumír, ale ten nakonec, nevím, z nějakých důvodů jako nejede.
1: Lumír neodletěl, jo?
0: Lumír zůstal tady.
1: No, tak to nevadí.
0: Viděla jsem fotku z letadla a fakt jako Lumír tam není.
1: A nebo možná ho nechali sedět na druhé straně.
0: Možná pilotoval.
1: Proč ne, že jo?
0: Fresh Radio. No a teď k vám, my tady máme zprávu mimo jiné například od Petra, nazdar vajíčka, zahrajte nám pořádnou vypolovačku na cestu do Chorvatska, ať nám to pěkně utíká, díky. Jasně, Petře, zahrajeme, tady vybírat bude maestro Pernický.
1: Peťane, já teda jako nevím, co je pro tebe vypolovačka, pro mě je vypolovačka třeba už jako i na i, jo, klidně, jako, jo. Ale já jsem šel teda dál do minulosti a dáme si koronu, to je v pohodě, ne?
0: Koronu z jakého roku?
1: No, všimla jsi z toho?
0: Já jsem si toho.
1: Alež tady má napsáno, že písnička Rhythm of the Night je z roku 2020.
0: No, tak to počkej, tak to by mohla být teoreticky s nějakým remixem.
1: Ne, je to teda ta původní.
0: Je to ta původní,
1: je to ta původní, no. Tak nechme to být, jo. Zahrajeme vypalovačku, to je v pohodě. Mimochodem, já ještě ty vajíčka, jak on napsal, ahoj vajíčka, píše.
0: Moni, ty, kdyby, ahoj vajíčka, nazdar vajíčka.
1: Nazdar vajíčka, kdyby jsi mohla vybrat, jaký způsob vejce bys mohla být, kdyby jsi byla, tak co tě
0: to
1: nejvíc vystihuje?
0: Těžká otázka, já jsem to dlouhé roky nevěděla, jsem byla taková nevěsta na útěku, než jsem se zorientovala sama v sobě, tak já mám prostě, mě hrozně chutnají věce, Benedikt třeba.
1: Takže ty bys byla Benedikt?
0: Třeba, jo, anebo normálně jsem spokojená, když mám obyčejnou vajíčinu.
1: Vajíčina, takže taková jako rozlitá vajíčina. Já jsem volské oko.
0: No. Tak jo, jedno nebo?
1: Obě dvě. Tak posíláme do Chorvatska. Tohle je Korona, Rhythm of the Night.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM. Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Hezké dobré pondělí, 7 hodin právě teď. Jaké bude dneska počasí, vás určitě zajímá. Dneska nejvyšší maximální teploty 24 až 26 stupňů Celsia. Nejdřív spíše oblačnost, možností i lokálních dešťových srážek. Později ale polojasno a na večer skoro jasno. Teploty v noci kolem 18 a na horách do 24.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: V Dolní Lhotě u Ostravy zachraňovali hasiče o víkendu koně, který uvízl v blátě. Dorazili hasiči ze 4 jednotek. Zvíře z bláta pomohl vytáhnout až automobil. V sobotu předpolednem zemřel u Bílé na Frýdeckom Místecku 71-letý motorkář. Střetl se s jelenem, který přebíhal přes silnici. Samotný střet nepřežil ani jelen. Silnice byla po nezbytně nutnou dobu uzavřena. Magický drak z Beats for Love přiletí do Frýdkom Místku, protože vrcholem prázdnin bude právě večerní pochod městem s obřím drakem ostravského festivalu Beats for Love. Celodenní program závěrečné letní slavnosti odstartuje v sobotu 29. srpna v areálu Nové Ostupničky a vstup je zdarma. A taky ještě si připomeneme, že Slezané po 8 letech poprvé zvítězili v prvním duelu ligové sezóny. Baník přivezl 3 body ze Zlína, rozhodl Jurečka. Gratulujeme.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
2: Zdravíme všechny řidiče v metropoli na cestách, děkujeme, že jezdíte po ránu s Fresh Rádiem, pozor si dávejte, pokud budete projíždět po Slovenské ulici v Ostravě, kousek od Librosu, bere policie obousměrně a namátkově kontrolují. Stejně tak buďte opatrní na Rudné v Ostravě Vítkovicích před Mercedesem směrem na Havířov a Český Těšín, i tam stojí policejní hlídka a mohla by vás po ránu nemile překvapit. Tak opatrně a další informace posílejte na telefonní a WhatsAppové číslo 77337136.
0: Doprava?
1: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
0: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
5: Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. fashion, gastro, zábava. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: 7, 11. No.
1: Komu tady říkáš ty?
0: Jo, já říkám ty, ale jako klidně budu říkat ty, pokud se nikdo neozve. My totiž s Ondřou potřebujeme nutně vědět, kde jste to dneska ráno zapíchli.
1: Nebo kde? Respektive, kde jste to třeba zapíchli včera večer a dneska ráno jste se probudili.
0: V ideálním případě by to bylo pěkné takhle.
1: Já si pamatuju, Moni, když jsem byl ještě mladší, jo. Teď mě jedna holčina typovala o 10 let starší, tak to už mě trošku urazilo. Říkal jsem si...
0: Ale to nosila brýle, evidentně, ne? Nebo měla nějaký problém, s očima. Ty nevypadáš na 34.
1: No nějaký problém asi jako má, no. Takže nevypadám na 34?
0: Ne, na 34 ne, určitě.
1: Starší?
0: Ne, jakože právě, že ne, že nevypadáš na 34.
1: Ježiš, Moni, děkuju, tak
0: že vypadáš na, si úhledný svému věku.
1: Ale
0: jako,
1: to
0: že vypadáš fakt? Jako na 24 bych ti typla. Já bych ti dokonce typla i 22.
1: Ne.
0: Jo, jako vizuálně, Moni, počkejte, vypadáš mladě.
1: Teď mi strašně rychotíš, počkej, prosím tě, to vyjde. Ne.
0: No jako jo.
1: Ne. Víš, to mě, jako, to je úplně mimo téma, co jsme chtěli, jo, ale já se potýkám od té doby, co si nechávám ty fousy jako růst a jsou jako takhle, tak se potýkám spíše z názory, že jsem jako starší, jo, jakože normálně, a na to jsem si už zvykl, s tím už jako žiju. My lidi typujou 27, 28, jo,
0: no,
1: a to je jako, a to říkám
0: jako
1: v klidu, jasně, jo, ty fousy, hele, kdybych to schodil, tak tady mi typuješ 15, ale teda jako to byla celkem už rána, když mi ta holka řekla, je, promiň, a já jsem myslela, že ti je 35.
0: Ty poslouchej, ale teď potřebujeme, abychom to mohli vyhodnotit,
1: no.
0: Jak je to možné, že k tomu došlo. Tak to byla holčina kde a v jakém jste byli vztahu spolu a jak byla stará?
1: Nejsme úplně v dobrém vztahu, podle mě.
0: Jak to?
1: No, tak to.
0: Protože ti teplo o 10 víc? Nebo
1: no, tak hlavně.
0: Já si chápu, proto. Ale jako, kdo to byl? Nějaká holka, co tě potkala na festivale?
1: Jo,
0: něčí
1: přesně,
0: známa?
1: No přesně, holka,
0: jo,
1: co mě potkala na festivale.
0: Něčí známa, jasně.
1: Tak, no, jo. Takže to mě jako ranilo, to mě lehce ranilo.
0: A jí bylo kolik?
1: No, nechci ji urazit.
0: A můžeš jí to vrátit. Ale...
1: jí bylo 42. Tak dobré ráno. K tématu, které jsme chtěli řešit, se dostaneme za malou chvíli. Prosím vás, teď já se musím jít podívat do zrcadla, co se se mnou dneska děje, že mi Monča typuje 22.

0: Bobby Brown a Fresh Radio.
1: Já miluju tady tuhle písničku. Už od dob, co jsem začala dělat pohyb, jsem totiž chodila tančit a já to zbožňuju. Takže děkuji ti, že jsi hrábl správně. No a pojďme na tu anketní otázku teda. Říkáš jí, ty?
0: Řekně ty.
1: Odkud posloucháte? Kde jste v noci zakotvili a dneska jste se probudili? Co?
0: Tohle je ale velké téma, my to máme s vámi moc rádi a jednou za čas takový vlastně průzkum uděláme společně s Mančou. A teď je opět ten čas, protože je půlka prázdnin a nás zajímá, kde právě teď v letním režimu posloucháte Fresh Radio.
1: A nás zajímá nejenom ta lokace, co znamená jako Chorvatsko třeba, Slovensko, Slovinsko.
0: Česko.
1: Nás zajímá i místo, to znamená stan, hotelový pokoj,
0: no nejlépe práce, souřadnice auto. Přímo, jo, kdybyste poslali. A víte, co nás ještě zajímá? Nás mimochodem ještě k tomu všemu zajímá, kolik tam je právě teď stupňů. Teď jsem to tak poskládal.
1: To jsou tři věci, to si nezapamatuju, prosím tě, v pondělí ráno.
0: Ne, tak jenom, takže jaké tam je počasí? Kde?
1: Takže místo jako kde?
0: Kde?
1: Kde? Kde? Kde?
0: Kde?
1: Kde a kolik?
0: A kolik, kolik tam je stupňů? Tak my už víme, že nás poslouchali dneska posluchači při cestě do Chorvatska. Aha. Děkujeme za to. Možná bychom měli brát v potaz i třeba chorvatskou dopravu. Co kdybychom si dali jako chorvatskou dopravu aktuálně? Dopravní info v Chorvatsku.
1: Uhum. A nebo se nabourej do nějakého chorvatského rádia, ale my spolu přece posloucháme otvorení.
0: No to je pravda, tak mám zkusit. A co když budou hrát písničku zrovna, ale... Počkej, já to také zjistím, jo. Kolegové z chorvatského rádia.
1: Tak kdo jiný ví více o dopravě než kolegové z chorvatského rádia?
0: No, to je pravda, no. To je pravda. Tak počkej, tak vyzkoušíme, co dělá. Jako... Oni hrajou, no.
1: Tak
0: já to zkusím teda najít tady. Dopravní předpisy Chorvatsko, to nás zajímá. A aktuální dopravní situace v Chorvatsku. Tak. A už to máme.
1: Aha.
0: Takže pozor si dávejte, prosím vás. V tuto chvíli...
1: No, jde.
0: Na dálnici A1 ze Zagrebu do Splitu mezi Mýtnou branou Lučko a Karlovac je dopravní nehoda.

0: Kontrolujte si radši ty údaje a mě jenom hřeje na srdce, že než tam teda Petr s rodinou dojede, protože ráno prosili o písničku, když asi patrně vyjížděli, tak možná už to ani nebude, doufejme, aktuálnější. Už tam žádný mořský vlk.
1: Asi už není, no.
0: Řádit nebude.
1: A pozor, ještě je tady jedna, jo. Na dálnici A6 z Rijeky do Zagrebu si dávejte pozor mezi Mýtnou branou Vrbovsko a Rovna Gora. Je tam snížena rychlost pouze na 80 km/h.
0: To musím potvrdit, no. To je jako, tam jsme jeli zrovna.
1: Tak jo? No, tak vidíš, tak výborně. Tak,
0: to
1: tak,
0: ne, jako v tomhle případě fakt nekecá.
1: Aspoň to bylo k něčemu. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava CZ.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Bon appétit.

0: Přerova, kde je krásně a už teď tam je 21 stupňů.
1: Podívej se na to, jako do Přerova, jo.
0: No, okay, do Přerova, okay. Tak zdravíme na Hanou, dobré ráno i tam.
1: Dobré ránko, tak já se teda podívám do, a nebude to úplně daleko, my se koukáme do, řekněme, Malenovic, kde já budu mít za chvíličku senátora s Ráďou a tam si typ několik mají třeba.
0: V Malenovicích teď můžou mít, kolik, tak dívej, v Ostravě, počkej, já jsem se nedíval, kolik je v Ostravě. My tady máme pod studiem, jako z okna jde
1: je to pod Beskydama,
0: fajn vítr,
1: jo, jasný, no,
0: z okna
1: jasný,
0: jde tady fajn vítr, 20 stupňů mi to ukazuje, že je v Ostravě aktuálně.
1: Já si myslím, že je reálné.
0: Já si myslím, že v Malenovicích může být třeba o 2 stupně míň.
1: No, o 19 říkají, takže jo, 19.
0: Tak
1: jinak zdravíme taky Petra z Olomouce, ten zvolá nebo píše z postele a hlásí 20 stupňů, že tam mají.
0: Pod peřinou?
1: Pod peřinou má více, podle mě.
0: Mimochodem, já nevím, jestli třeba to je jenom jako můj blbý zlozvyk, ale podle mě to tak má většina lidí. V poslední době v Česku to jako ani jinak podle mě nejde, ale já počínaje červnem až minimálně do srpna, do září nemám povlečené peřiny, nebo jakoby...
1: Nechápu.
0: To, povlečení, nemám to povlečené, jako peřinu nemám, přikrývám se jenom povlečením.
1: Takhle, tak teď už to chápu.
0: Výborně.
1: Jo, no tak a není ti zima.
0: Není, právě okay, že
1: no,
0: ne.
1: No, ale víš, já to nemám ráda.
0: Pod tou střechou, pod tou střechou to prostě je, jako jinak nejde.
1: Chápu, že ti tam paří, ale já potřebuju tu hutnou, tu velkou peřinu.
0: Potřebuješ
1: mě to, jako
0: to cítit. Já ti rozumím.
1: Mě to jako nestačí, takže
0: okay.
1: Já se potřebuju zapomalit. Já mám právě ráda takové ty obří duchny.
0: A my to jedno, i v létě?
1: No, tak my máme celoroční peřinu pořád stejnou, já to neměním, ale v létě, že jo, mi stačí ten pocit, že ji držím, já se třeba nepřikrývám, ale je mi dobře,
0: ale že ji máš, no.
1: Okay.
0: Vím, že přítel od mamky to má jako dost podobně, ale ten teda jako trpí, ten se přikryje až po uši i v létě a ráno se zbudí spocený vždycky.
1: Jo, může být a určitě jsou i takový magoři jako já, že mě strašně dlouho trvalo usnout a nebýt třeba, neuměla jsem spát, usnout bez přikrytí. Prostě pro mě ten spánek znamenalo, že já na sebe tu peřinu hodím.
0: Okay.
1: A neuměla jsem usnout ani v sedě, třeba v autě, v letadle.
0: Dobře,
1: jo, prostě chyběla ta peřina. Pro mě byla únava nebo byl spánek, rovná se postel, ležíš takhle, jsi přikrytá, nic víc neexistovalo.
0: Okay,
1: tak jsem se naučit za pochodu.
0: Už to umím.
1: Už to umíš? Už to umím, tatínku.
0: A ty
1: jsi se to naučila.
0: Výborně. Tak zdravíme tady všechny, co nás poslouchají mimo domov, mimo kancel. My víme, že v tom letním režimu je to trošku jiné.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
0: Co je ale stejné, je to, co vám hrajeme a nabízíme další pecky, jako je třeba Eminem právě teď. Dobré ráno přejeme. One moment.

0: zní léto, takhle zní Fresh Radio. Dobré ráno, 7 hodin 40 minut a Bob Sinclair. A Monika
1: Rudová. A taky Ace of Base, já vám přeju krásný dobrý den. Tak už víme, kde se probouzíte. Všem, kteří se probouzíte na netradičním místě, to znamená, že třeba čerpáte dovolenou, jste ve stanu, nebo jste v autě, anebo jste, já nevím,
0: karavanu.
1: Se zapomněli u někoho přes noc,
0: oj.
1: Což se mi taky občas stává, tak je to vlastně, je to jako moc fajn, že ten život umíte žít.
0: Je to tak?
1: A nemáte všechno hnedka nalajnované.
0: Ano.
1: A my jdeme týzovat kvíz naopak, protože je čas vás zase hodit do klidu a do pohotovosti. 7.50, tak nějak. Dneska hrajeme o co víš, nebo tě mám zasvětit?
0: Vím, Radek Astůvšenk, koukal jsem na to.
1: Super,
0: to
1: super,
0: znamená,
1: přesně.
0: Že tento týden v pátek vám budeme ve velkém finále kvízu naopak rozdávat 2000 korun do této beskidské hospody, která je přímo naproti pivovaru Radegast. A to je třeba jako zmínit ještě, jako, nebo vypíchnout to jinak, protože kromě toho dobrého piva si tam dáte i dobré jídlo, že jo, třeba. Jo? Takže v klidu.
1: Jo, můžete to spojit s výletem. Já bych šla radši na to jídlo po, než před.
0: No já
1: z pochopitelných důvodů, no, my víme, jak to dopadá.
0: Rozhodně po.
1: Plná břicha.
0: Mimochodem, ty pravidla jsou stále stejná, dovoláte se do studia, my vám položíme 10 otázek, vy na ně odpovíte špatně, jo? Pozor, to je důležité, musíte odpovědět špatně, a když to zvládnete do jedné minuty, tak se dostáváte do pátečního velkého finále kvízu naopak. No, a to je tak vše. Takže jenom jako připomínám a upozorňuji na to, že za chvilku ten signál zazní.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Junior a taky kvíz naopak. Dobré ráno, kdo je na telefonu?
1: Ahoj, tady Petr.
0: Dobré ráno, Peťo. Odkud voláš?
1: Teďkom zrovna z Ostravy, z Poruby.
0: Výborně, tak zdravíme do Ostravy, Poruby. Prší tam nebo ne?
1: Ale neprší, ale v centru kapalo, když jsem projížděl.
0: Ono to tak tady vypadá. My jsme ve fabriku a vypadá to, že možná málo něco za chviličku z toho mráčku spadne. Ale
2: se vítr,
0: o tom
2: ale
0: to teď vůbec není. Jo. My pro tebe máme nabídku dostat se do pátečního finále kvízu naopak. Jsi ready?
1: Jsem ready.
0: Výborně, tak jenom v rychlosti položíme ti 10 kvízových otázek. Ty na ně musíš odpovídat špatně a když to stihneš v rámci jedné minuty, jsi ve finále. OK?
1: OK.
0: Tak pojďme na to. Připraveni můžeme. Jdeme. Kvíz naopak. Kvíz naopak. Peťo, kolik končetin má člověk?
1: 35.
2: Dnes je jaký den v týdnu?
1: Neděle.
2: Aha.
0: Po červenci následuje jaký měsíc?
1: Leden.
2: Co je to mýdlo?
1: Mýdlo, to je škrabka.
2: Dobře.
0: Jaké i napíšeš ve slově mýdlo?
1: Ježišmarja, určitě bude měkký.
2: Dobře, já jsem zapotil těmeče. Co je méně, jo? 12 minus 6, anebo 10 děleno dvěma?
1: To první.
2: 12 minus 6, říkáš, jo? Je méně.
1: Ano.
2: Je to správně.
0: Výborně. V jakém měsíci jdou děti po prázdninách poprvé do školy?
1: Prosinci.
2: Aha, může být. A kolik písmen má slovo diamant?
1: 151.
0: Maková panenka má jakou barvu vlasů?
1: Maková panenka nemá vlasy.
2: Dobře, no, tak ne, fleška. A doplň...
0: Na pitbulovi asi.
2: A doplň, kdo chce psa být?
1: Kdo chce, ten tam spadne.
2: No, tak
0: jo. Tak...
2: Co by ne, ale ty to tady vedeš.
0: Asi je to v pořádku, ale také my tě gratulujeme. Mimochodem, byl jsi někdy na gáblu v Radegastově Šenku, do kterého tento týden hrajeme?
1: Nebyl.
0: Takže by to byla premiérka pro tebe.
1: To jo, vzal bych kočku na večeři.
0: Mm-hmm. Počkej, jakou kočku?
1: No nějakou novou.
2: Co ty se staráš?
0: Tak jo, tak...
2: Prvnický.
0: Tak to
2: jak ty čuješ kočku a jídlo?
0: Tak mě to nezajímá, no, tak promiň, no.
2: Pořád
0: jak se jmenuje?
2: Tak jo, pokračuj.
0: Nebo to ještě nevíš. To, jak se jmenuje ta nová kočka?
1: Já to nemůžu říct, to je tajný.
2: Mm-hmm. Já s tebou naprosto souhlasím, zase jako nemusí vědět všechno,
0: ty
2: že?
0: Ty jdeš s Petrem? Hej, co to tady na mě zkoušíte, jako?
2: Tak nic, Peťo, tak ti přejeme hodně štěstí v pátek. Touhle dobou tak nějak v době kvízu naopak buď u mobilu, protože když budeme volat zpátky a ty to zvedneš, tak je vyhráno, okej?
1: Okay? Super, budu se snažit.
2: Tak jo,
1: díky, krásný den, mějte se hezky. Čau.
0: Co mi tady tajíš, Moni?
2: Já ti netajím nic, Pernický.
0: No tak to tak jako znělo, jak kdyby si měla jít s Petrem ty.
2: A kdybych šla?
0: Co mi je do toho, že?
2: Tak, ale...

0: ale Nelly Furtado, dívejte, jak jim to jde hezky, co, Moni?
1: No jde, já čumím, že ty jsi říkal Lily a to je Nelly, ne?
0: Ne, Nelly Furtado.
1: Jo, já se rozuměla Lily, tak si říkám, ty jo, vůbec nevím, to že, ne, že to... má sestru třeba.
0: Ne, ne, ne, je to Nelly, Nelly Furtado, klasika, je to Nelly Furtado úplně jo, v pohodě, jo, pojďme.
1: Lily, no.
0: Jedeme dál.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
0: Minutka po osmé, dobré ráno, co se počasí týče, tak prozatím oblačno, během poledne počítejte i s možností dešťových srážek lokálně a ojediněle. Později odpoledne polojasno, skoro jasno, maximální teploty 24 až 26 stupňů Celsia. Na horách dneska do 24 stupňů a bude oblačno.
2: Fresh
3: zprávy.
2: Fresh zprávy.
1: Dáme si zprávy 3 minuty po 8. Ahoj, v Dolní Lhotě u Ostravy zachraňovali hasiče o víkendu koně, který uvízl v blátě. Dorazili hasiči ze 4 jednotek. Zvíře z bláta pomohl vytáhnout automobil. Stavba koncertního sálu se dále spožďuje. Když stavba před 2 lety začínala, tak termín dokončení byl v roce 2027. Aktuálně se termín posunul do března roku 2029. Na silnici směrem do Karviné se v sobotu za tmy pohybovala žena. V zatáčce jí srazilo auto. I přes intenzivní pomoc policistů a záchranářů žena bohužel zemřela. Okolnosti nehody nyní prověřují policisté. No a Slezané po 8 letech poprvé zvítězili v prvním duelu ligové sezóny. Baník přivezl 3 body ze Zlína, rozhodl Jurečka, gratulujeme.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Patrně na policejní radar v neoznačené Oktávy, která stojí kousek od zastávky Pískové doly směr Závoří na Pískových dolech v Ostravě. A pozor také na dopravní nehodu dvou osobních aut, která se stala v Rybí, kousek od nájezdu na rychlostní silnici. Na místě je policie a dopravní nehodu vyšetřuje, tak abyste se nezdrželi. Další informace klidně posílejte 77337136.
2: Doprava?
3: Doprava!
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí. Jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
6: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
10: Moje auto mě reprezentuje.
11: Automička IMO.
10: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
11: Automička IMO.
10: Perfektně umyté auto od 109 korun.
11: Automička IMO.
10: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
11: Automička IMO.
10: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
12: Kdy už tam budem.
13: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
8: Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+.

0: Vztyčený prst a varování před vysokými teplotami vydal Český hydrometeorologický ústav.
1: Který?
0: Český hydrometeorologický ústav.
1: No tak to jo, tak my víme, že se mají tropy vrátit zpátky, tak jenom abych to já mohl jako rosnička Fresh Rádia ještě jednou objasnit, tak dneska docela v pohodě, respektive do středy to bude docela v pohodě, ale od čtvrtka začne takzvané tropické období.
0: No,
1: jo?
0: Bydlíte-li v Ostravě nebo v Moravskoslezském kraji, protože meteorologové, oni to mají člověče normálně jako po dnech. Nejprve Praha, ve středu to začne, teda, a bude to Praha, Středočeský kraj, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, přes Olomoucký, Zlínský, i tady se to stopne normálně.
1: Aha.
0: A my ten zbytek, to znamená jako Moravskoslezský a tak u nás to udeří ve čtvrtek.
1: A my to zase budeme mít ale o den díl tím pádem.
0: Nebo o den méně, ne?
1: No ne, jakože to bude trvat o den díl potom. Oni už budou mít zase třeba 25 a my budeme mít ještě 36.
0: A jinak jako ty teploty říkáš správně, že to bude atakovat 40, oni fakt si myslí, že to téměř k té 40 vyleze, jo?
1: No, ale já koukám, já koukám na to, jak bude teda v Praze, jo, protože ty jsi říkala, že jako půjde to od Prahy,
0: Praze
1: máš pravdu, už ve středu bude 33 stupňů Celsia. Zatímco my máme ve středu v maximech jenom 28 až 30.
0: No.
1: No tak jenom. No.
0: Jako mě to stačí, já jsem spokojená, že no, je to jenom.
1: Já si myslím, že to už je moc. Jako, jo. Mě vyhovuje třeba 27. Jako. To je moc krásná teplota, to je nádherná teplota.
0: A to je možná jsme to už někdy řešili, ale mě to vypadlo z paměti, tak vás prosím ještě jednou o asistenci. Kolik je pro vás ideální letní teplota? Napište, jako co je pro vás cajk, jestli je to 25, Marek myslím říkal, že mu stačí 20. Jo?
1: To je málo.
0: Tak napište nám, třeba se shodneme, kolik je pro vás ideální letní teplota, abyste byli naprosto v pohodě po všech stránkách.
1: WhatsApp 77337136, jaká je ideální letní teplota, ptáme se. Za mě tedy, jak říkám, 27, jo? 27 je v pohodě, na sluníčku je logicky třeba opět víc, že jo, takže 27 je fajn. Ty?
0: Mně stačí 22.
1: Ale.
0: Fakt.
1: Je to zima.
0: Ne,

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
1: Děkujeme Petrovi za point. Ten tady píše, že jestli Markovi stačí 20 stupňů, tak se na té Ibize upeče. No, tak to se teda naš Marek asi upeče, ale...
2: Tak zdravíme Marka.
1: Netolik, jako by se upekl, kdyby byl doma, jsme zjistili. Paradoxní teda.
2: Kluci odletěli, nebo kluci, půlka týmu z našeho rádia odletěla na dovolenou na Ibizu. Ano, to je jakože destinace, kde Ondra Turda velmi rád tráví svůj čas. Poslední léta se k němu přidali Aleš Brůna, takže
1: jo,
2: jsou
1: mají
2: tam
1: to rádi
2: spolu.
1: Prostě.
2: Letos poprvé odletěl i Marek Urbanec. Tak a pozor, jo. Marek Urbanec nemá moc rád horké, teplé dny a my jsme s Mončou zjišťovali, jak je tady na Ibize. Jestli je tam lépe, nebo tepleji, nebo chladněji a víme, že si Marek moc nepolepšil, protože ve čtvrtek bude na Ibize chladněji než tady u nás v Ostravě.
1: Což mu možná vlastně v tom konečném důsledku bude vyhovovat, jo. Asi dneska, jo. Teď mají 25, ale dneska jim to vystoupila maximálně na 29. Zítra třeba 30, jo, ve středu 30, čtvrtek 30, pátek 31 a sobota to bude vrchol. Tam budou mít až 32.
2: Wow! Ale... Takže opravdu máme tady teplej než na Ibice, ano? To je jako, že to je fakt.
1: Vypadá
2: takže
1: to.
2: Jen abyste jako věděli. Mimochodem píšete i dále. Marek píše, že na koupání ideálních 30 na horách do 25. Jo,
1: no,
2: v létě.
1: Bezva, Denisa, tak ta má ráda ty tropy, jí to vyhovuje. Takže když to kolem 30 nějak naskakuje, do 35 prý je spokojená. Že naopak nechápala teď ty lidi, jak brblali,
2: aha,
1: že je dusno a že je teplo, přece o tom léto je,
2: o tom
1: takže
2: je?
1: Ona s tím vůbec
2: ano,
1: nemá problém.
2: Já to říkám úplně stejně. Milan píše, ahoj, přes den ideálně 30 stupňů, v noci kolem 20 a občasný déšť. Lépe se pak spí. Milan. No, je to tak, Milane? Souhlasím. Já teda úplně teď jako okno otevírat nemůžu, my máme doma malého kocoura, jo, tak ten je kaskader a parašutista, takže my to musíme zvládnout bez. Ale pozor, kdyby vás zajímala kauza Honza Pernický a klimatizace, tak vypadá to, že vidíme světlo na konci tunelu.
1: Jo, to světlo na tom konci tunelu.
2: To světlo na konci tunelu stojí 40 tisíc, ale...
1: Ale, a jak jsi dostal z částky 25 tisíc?
2: No, to já,
1: to vyrostlo,
2: to já právě nevím, ale...
1: A kdy teda? Kdy?
2: No já doufám, že během týdne to bude. Já tak doufám, protože teď to, co má přijít, to mě děsí.
1: Ale Honzi...
2: No
1: tak.
2: No co?
1: A... Tak zvládneš, ne?
2: Se schladím no. Tady ráno a pak to nějak vydržím.
1: No, přesně, napleteš si culíky na sveter a ti to větrá.
2: Díky moc, tak jo. Tak za chvilku pokračujeme dále, tady na Freshe nabídneme třeba Arianu nebo Adam Porca z ní, no. Tak dobré ráno, dobré. Zapněte si klimatizaci, pokud máte doma.
1: Ještě nepotřebujeme, nestražem.
0: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
0: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Fresh Radio.
1: A raní bon appetit přejeme, pěkné dobré ráno.
0: Čau. Kinech, prosím vás, je to historie 5, je to pohádka, kde zazní mimochodem i Taylor Swift, protože ta je nejnovější, ta je právě z historie 5.
1: Aha.
0: Ta jsem taky čuměla, ale jako je to tam. Každopádně je to moc pěkná pohádka, já mám ráda tu historii všeobecně, takže mě to bavilo. My jsme to včera viděli s českým dubbingem a s 3D brýlkama.
1: Kolikátý, že je to díl?
0: 5.
1: Já jsem viděl jedničku, možná jsem viděl dvojku, a kde mi utekla trojka, čtyřka, pětka?
0: No, pak ještě ve školce.
1: Počkej, je to o těch hračkách, které oživnou, když nikdo není doma?
0: Jo.
1: Aha.
0: Viděl jsi potom vidlíka, jak šli hledat vidlíka?
1: Koho?
0: Vidlíka, když hledali vidlíka.
1: Vidlíka?
0: Vidlíka, ne. Vypadáš, čumíš na mě jako z jara, a takže
1: vidlík?
0: Asi ne. To je jedno, to je jako, to je složité.
1: Já
0: to
1: jsem pamatuju Buzzera Kaťáka.
0: Ten tam je pořád, no.
1: Pořád tam je Buzzera
0: Kaťáka. No, tak jasně. On a Woody, to jsou důležitá postava.
1: No, Woody.
0: Woody je i v té pětce mimochodem, zjeví se tam.
1: A řekni mi, který díl byl ten, kde Woody byl v takovém tom automatu, vytáhl si ho takový ten Baraba. A nakonec
0: to byla
1: ho
0: jednička, podle mě ne.
1: Tak tím pádem jsem neviděl dvojku.
0: Jako mně se to ale taky myškuje. Je fakt, že bychom to museli, musíme to prostě...
1: Musíme to jako zhlédnout.
0: Zhlédnout. Doporučuji ti, kdybys chtěl, zajdi si, je to teď aktuálně v kinech.
1: No ne, tak nebo... já jsem neviděl jiné díly, já nemůžu jít na pětku rovnou.
0: To ale to pochopíš, jako tam já... si myslím, že to ničemu to jako neuškodí.
1: Navíc,
0: půjdeš.
1: Jako co se kinematografie týče, tak já mám teď jako nabitý seznam. Já potřebuju se podívat na všechny díly Harryho Pottera, jo. To jako... Potom mě bylo řečeno, že se mám dívat na Rod Draka.
0: Aha.
1: Jo. A chtěl bych zkouknout La Casa de Papel, papírový dům, předtím, než se natočí ta nová série, o které se mluví.
0: Jasně, rozumím.
1: Jo.
0: No,
1: jako
0: ale...
1: nestíhám to, já to nedám.
0: Honzi, velice oblíbené u nás jsou letní kina.
1: No.
0: Ale tam, i kdybych tě chtěla pozvat, tak tam ty tituly jsou... podněkud jiné, než teď ty preferuješ, jo?
1: Ne, na co bychom šli?
0: Kdybys měl dobře, kdybys měl zítra čas, tak třeba Starci na chmelu. Tady letní kino pavilon.
1: Starci na chmelu?
0: Na Černé Louce, co?
1: Co to je?
0: Aha, Bossa Nova.
1: Český
0: Bossa
1: film?
0: Nova. Ne.
1: Starší?
0: Ne? Tak je to z roku 64.
1: Jo.
0: To je pro tebe ještě, to je doba, kdy podle tebe žili dinosauři.
1: To mojí babičce bylo 8, jako. Já nevím, co my tady řešíme.
0: No nic, tak pondělí 10. srpna na Samotě u lesa, ne? To už se chytáš.
1: Ale
0: víc.
1: To už vím.
0: To 76. ročník.
1: Ach čije.
0: No Mamma Mia potom.
1: Ok, jasně.
0: Rok 2008.
1: No, to už se narodila ségra, to už jako... To už jsem jakž takž doma, jako no. Co dál? Jedeš nahoru. Za chvilku bude Líbáš jako ďábel. A možná bude i nějaká novinka nakonec, co?
0: Třeba jo, to jsem se dívala, prosím vás, na jedno konkrétní letní kino v Ostravě na Černé Louce, ale těch letních kin je tady mrtě, protože my to máme rádi v létě, tak si koukněte na nějaké ve vašem okolí. Jo.
1: Pozor, ale ono je vlastně úplně jedno, co hraje, zrovna to letní kino v pavilonu na Černé Louce.
0: To je atmosféra.
1: To je prostě. Atmoška, no, jako blázen, tam je to
0: baví,
1: super.
0: To
1: tam i kdyby pustili...
0: Spalovače mrtvou, tak,
1: no, tak
0: je tam živo.

0: Můj Vojta bude mít v říjnu 15, jo? A cestu ze Štěrkovny páteční po Nohavicovi jsme si zpříjemňovali tím, že zadával AI otázky.
1: Prosím vás, jenom, já jenom money time. Můj Vojta bude mít kdy? V říjnu 15?
0: Můj Vojta bude mít v říjnu 15.
1: Tak
0: ano.
1: Moniky Vojta je její syn, prosím vás.
0: No jasně.
1: Jo? Kdyby náhodou. Ne, kdyby jako náhodou.
0: Prosím tebe. A zadával otázku, kdyby se dva medvídci pohádali o sklenici medu. Jeden by byl žlutý a druhý zelený. Který by vyhrál? Podle tebe, Honzi, nejdřív než tady nám rozumí AI.
1: Já se nedivím, že ta AI nás potom bude chtít zničit jako za tyhle otázky.
0: Já se nedivím.
1: Ok, ale kdyby měl tím přemýšlet racionálně, tak vyhrál by ten klasický.
0: Myslíš, že žlutý, jo?
1: Ano.
0: Tak podle AI jsou zde klíčové důvody, proč by právě žlutý půl odešel s prázdnou, jo? A důvodem je jednak dokonalé maskování kamufláž, kdy žlutý medvídek půl je sice klasika, ale v lese svítí jako maják.
1: Aha.
0: A zelený půl dokáže splynout s trávou a listím. Ok, a psychologická výhoda, mimikry. Žlutá je barva včel. Včely by žlutého medvídka okamžitě identifikovali jako
1: jasně.
0: konkurenta a pobodali ho.
1: No,
0: zeleného medvídka by si včely spletly s kusem mechu nebo keře a nechali ho na pokoji. To je co?
1: Krása.
0: Ta AI, ta to má namyšlené.
1: Mě to jako nedalo a tím, že ty jsi vlastně přišla tady s tímhle, tak já jsem se taky na něco zeptal AIčka. Má otázka zněla, jo? Kdyby moderátor Honza Pernický se hádal s moderátorkou Monikou Dudovou o to, kdo z nich má moderovat prestižní akci, na které bude i účast prezidenta republiky, kdo z nich by vyhrál?
0: Co říká AI?
1: To nelze objektivně určit.
0: No, vidíš,
1: neexistuje žádný způsob, jak říct, že by jeden z nich musel vyhrát. Pokud by se Honza Pernický a Monika Dudová přeli o to, kdo má moderovat prestižní akci za účasti prezidenta republiky, rozhodnutí by pravděpodobně nezáviselo na tom, kdo se hádá lépe, ale na pořadateli akce. No tak to by se AI hodně divila. Teda,
0: no.
1: Jako. No, tak já jsem mu napsal, že teda jako chci znát jeho názor, jak by to rozhodl on, ne jako jak by to vymysleli hvězdy. Jo? Tak pozor. Kdybych měl rozhodnout já jen jako hypotetickou úvahu a neměl žádné další informace o jejich zkušenostech, nemohl bych spravedlivě dát přednost jednomu před druhým. Nemám dostatek podkladů, abych řekl, že Honza Pernický je vhodnější než Monika Dudová, ale přesto si myslím, že Honza Pernický by tuto akci zvládl lépe. Tedy bych doporučil Honzu Pernického.
0: To si vymýšlíš, ne? Jo. Protože na ní jde cítit, že prostě nechce rozhodovat, tak ji do toho netlač.
1: Ne,
0: mimochodem,
1: ne.
0: Jako jo, vidím, že dáváš stejné blbé otázky jako můj syn.
1: Tak jsme vrstevníci, no a co?
2: Generace Y na Fresh Radio.
0: Nemá žádný logický podtext.
1: Tak.
0: A jinak, když už bys teda jako chtěl tu zakázku, tak já ti Honzi přenechám. Já bych se o ní nepřela. A to z jednoho prostého důvodu, já prostě jako politické rozhovory dělat nechci.
1: A to by nebyl politický rozhovor.
0: No,
1: já teď
0: jako,
1: viděl
0: to
1: rozhovor,
0: jako,
1: hele,
0: to je těžké. Jako.
1: Já viděl záznam rozhovoru prezidenta republiky
0: s Liborem Boučkem,
1: no. Na Kolorsech, to nebyl politický rozhovor. A teda pravda je, že Libor Bouček, na tož, jaké je to jako moderátorské ESO, tak viděl jsem v jeho výrazu, že byl
0: nervózní,
1: hodně nervózní, ale hodně nervózní. Červený, spocený celý, no, nezáviděl jsem.
2: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
2: Vyhrávej skvělé ceny. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: No, super.
4: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: DAB FM anebo apka.

0: Avicii, My Feelings. A je mu Země lehká, 8 hodin 53 minut. Tohle je od nás dnes tedy už ale asi úplně vše. My už více nesvedeme.
1: Po 9. hodině tady bude Alešův Old School.
0: A také Millennium Lumíra Moskovského.
1: Taky Best of Fresh a potom vás čeká Radek Erben, JJ ještě předtím odpoledne, Marek není, ale Michaela si našla o dost mladší náhradu.
0: No. Tak to může být dokoliv. Dobře.
1: Je fakt, že Marka nenahradí nikdo, tak to už je potom asi jedno, kdo tady je, tak to myslel.
0: No, ano, no,
1: bude jí smutno, bude jí smutno, Marek na Ibize spolu s Alešem a naším Tordou, takže ať si kluci užívají. No a my vás budeme poctivě dokumentovat, rekapitulovat a informovat o tom, jak se co vyvíjí, hlavně no. Tady dovolená. Že?
0: A opět zítra vás ráno zbudíme, to se nebojte, my tady budeme od 6 hodin. Mějte se krásně, skládejte básně, hezké pondělí, ahoj!
1: Tak čau!

0: Minutka po deváté, dobré ráno, dobré dopoledne.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Jak dnes bude, vám prozradíme právě teď. Ty maximální teploty v Ostravě a okolí vyšplhají na 24 až 26 stupňů Celsia. Dopoledne, tedy teď, oblačno a možnost dešťových srážek, potom později odpoledne polojasno až skoro jasno, teploty v noci kolem 20 a na horách do 24 stupňů Celsia.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: V Dolní Lhotě u Ostravy zachraňovali hasiči o víkendu koně, který uvízl v blátě. Dorazili hasiči ze 4 jednotek. Zvíře z bláta pomohl vytáhnout automobil. V sobotu předpolednem zemřel u Bíle na Frýdeckom Místecku 71-letý motorkář. Střetl se s jelenem, který přebíhal přes silnici. Samotný střet nepřežil ani jelen. Silnice byla po nezbytně nutnou dobu uzavřena. Magický drak Beats for Love přiletí do Frýdku Místku. Ano, vrcholem prázdnin bude večerní pochod městem s obřím drakem, kterého známe z ostravského festivalu Beats for Love. Celodenní program závěrečné letní slavnosti startuje v sobotu 29. srpna v areálu Nové osmičky a vstup je zdarma. Slezané po 8 letech poprvé zvítězili v prvním duelu ligové sezóny. Baník přivezl 3 body ze Zlína, Rozhodl Jurečka, gratulujeme.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: A koukáme na to, jak se jezdí v metropoli, to je ostravské, děkujeme za to, že tady se nebourá a průjezdnost městem je docela v pohodě. Pozor si ale dávejte, v Novém Jičíně, v ulici Dlouhá, se srazilo osobní auto s cyklistou. Na místě je policie i záchranná služba, doporučujeme tedy objet trasu přes ulici Palackého. A stále se ještě na Novojičínsku vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních aut, která se stala kousek od obce Rybí, tak počítejte, že i tam se klidně ještě můžete zdržet. Jakékoliv další informace můžete napříč dnem posílat na naše telefonní nebo WhatsAppové číslo 77337 136.
1: Doprava?
2: Doprava!
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
5: Letní rande, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Fresh Radio. Jsme

0: Best of Fresh.
1: Mně se to děje taky. Zvlášť třeba u těch těch zavíraček, jak máme, jak máš, jak se, ježišmarad, jak se tomu říká, okurky třeba, tak někdy tam jsou ty víčka taková, ne ty očroubovávací, ty už umím udělat jako jinak, ale takové ty, co potřebuješ právě vyšprcnout, ne?
2: Jo, těch jsem se zbavil, povolit, protože já jsem je nesnášel.
1: No a to je přesně, tam jsem byla dobrá loktem vždycky. Loktem, no a já právě vždycky nožem, takže hádej, co se mi dělo, úplně stejně jako tobě. Nejsme v tom ale sami. Máme tady zprávu od Ondry, kterého zdravíme. To je ještě dobré. Manželka je schopna chytat padající nůž. V 99,99% jí pak lepíme prsty náplastí. Já refaxem kočky skáču do vzduchu, ale její jasnost zachraňuje podlahu před ubodáním.
2: To je super.
1: To je super. Best of Fresh.

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Členové se skupiní Bahamen opravdu žijou na Bahamách a nikdy by po nich neštěkal ani pes, kdyby v roce 1999 neštěkali oni v songu Who Let the Dogs Out. Nutno podotknout, že ho nenapsali, jen si ho vypůjčili. V roce 2004 nejprodávanější single roku a nakonec dokonce i nominace na Best Dance Recording roku 2001. A dodnes písnička plná štěkajících psů zní v různých filmech, taky v reklamách a v éteru.
0: Alešův Old School.

0: Alešův Old School na Fresh Radio.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
0: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: House na Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh. Aktivně neřídíš,
1: no jasně,
0: jo?
1: Jako párkrát mě potkali, ale to ještě no, pravěk, nebo no, to už je pravěk.
0: No právě, tak. To ještě psali pokuty na psacím stroji. To je
1: to dost možné, no.
0: Takže já bych jako tě chtěl ukázat, jak taková silniční prohlídka s policistou, který naměří vysokou rychlost, vypadá. Já budu dopravní policista, ty budeš řidička automobilu, který překročil rychlost v obci o 30 km, OK?
1: Tak tolik bych nepřekročila, zase jako reálně pernický.
0: O 10, dobře.
1: No, dobře.
0: O 10 bys překročila určitě.
1: O 10 bych překročila.
0: Tak jdeme, no. Pojďme na to, jo.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
0: Stáhněte si to okýnko okamžitě.
1: Dobrý den.
0: Teď se stáhl. Dobrý, tak slečno, teda paní, no, jestli víte, proč jsme vás zastavili, no? Víte, co jste udělala?
1: Řeknete mi to, nejsem si vědoma.
0: To si děláte srandu, jak jako nejste si vědoma? Jako to... To nemyslíte vážně, tak, snad ne, tak my tady jedeme za vámi se. Přes půlku Ostravy, jako tak je to
1: Jela jsem rychle.
0: Vy se mě ptáte?
1: Jela jsem rychle.
0: Tak, jela jste rychle, překročila jste rychlost do 12 km v hodině. Předložte řidičské oprávnění, občanský průkaz, děkuji. Technické osvědčení, o kolegové, pojďte už. Technické osvědčení od vozidla.
1: Prosím, Myslíte si, že by to šlo urychlit, vzhledem k tomu, že tady... Chápete?
0: Jo. Ne, já to vypíšu s kolegou a zaplatíte pokutu 1500 na místě, nebo chcete kartou, nebo složenkou?
1: To jde i kartou už v dnešní době.
0: Jde to kartou, no.
1: Tak víte, já jsem opravdu nikdy žádnou pokutu nedostala, tak jestli to jde kartou, tak asi kartou.
0: A nechcete to nějak jako jinak vyřešit tady tu pokutu?
1: To si mě ptáte?

0: Milénium Lumíra Moskovského.
1: V roce 2008 vzniká single No Stress jako reakce na tlak hudebního průmyslu a rychlé tempo DJského života. Francouz Laurent Wolf chtěl vytvořit nahrávku, která bude znít uvolněně a přitom bude fungovat na velkých festivalech. Výrazný elektromotiv se stává jeho podpisem a track mu přináší světovou popularitu. No Stress.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery a chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady.

0: Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

0: Doprava.
1: Doprava. A máme tady nový týden, jestli počítám dobře, tak vlastně poslední prvo půlko prázdninový červencový, že? Dvě nehody v našem regionu, jedna je přímo v Ostravě, to už je téměř za Porubou u obchodního centra Géčka. Je nehoda, kde se srazily dvě auta na té boční ulici. A druhá nehoda v Karvině na ulici Karola Šlivky, kousek od parku, tam taky se řeší problém.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: Ještě bych měl jednu takovou automoto připomínku, kterou už sleduju několik měsíců. A možná se to dotkne některých řidičů, vysavačů, tady elektroaut, ale vážení naši kolegové řidiči, my proti vám podstatně nic nemáme. Už jsme si zvykli na to, že na dálnici jste nejpomalejší auto. Haha, já vím, to byla taková podpásovka, ale jako kam směřuju je to, že nevím, jak třeba u vás v vašem místě, kde jezdíte, ale tady v Ostravě se začíná rozmáhat takový ten trend, jak těch aut samozřejmě přibývá. Tak když stojíte někde před křižovatkou na červenou a někde v té řadě je elektroauto, tak poté, co červená skočí na zelenou, tak to elektroauto všechny přejde, aby ukázal, jaký je frajer. OK. My všichni spalovací víme, že prostě na ten elektromotor zrychlením nikdy nebudeme mít. Ale pro boha, proč, když všechny přejdete, začnete 35 v 50? Zkuste dodržovat aspoň do 50, protože jinak je to utrpení a proto vás nikdo nebude mít rád. Kdybyste jeli 50 aspoň, 50 teda jsem chtěl říct, tak je to všechno v cajku, ale 35, 38, ale hlavně, že jste první na špičce. Tak zdravím všechny vysavače.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
1: Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Další takové aktuální téma, které by mělo vždycky znamenat změnu u benzinových stanic, nebo čerpacích stanic, tedy lépe řečeno. A to zní, ropa výrazně zlevňuje. Tak jsem zvědavý, jak rychle si to všimnou na benzínkách, ale obávám se, že tam nějaká minimálně symbolická prodleva bude. Symbolická, no. Všichni víme, jak to bude.
1: JJ, anebo trocha sarkazmu, ještě nikoho nikdy nezabila.

0: Kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Mami, mami, mimino stegosaura.
8: Vteřinku, jenom něco pošlu.
7: On chodí, jde k nám.
8: Jo, už to skoro mám.
7: Je, ty seš ale roztomilej.
8: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
9: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
10: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

Sociální sítě? No, vlastně ne ani sociální sítě, to už je jenom jakoby následek, ale spíše, jak pokročily zase různé ty umělo inteligenční softwary, které dělají s námi v uvozovkách různé kraviny. Tak možná jste se taky zaregistrovali, zhruba týden 14 dnů mě občas skočí reklama na jakousi apku, do které nahrajete pouze svou fotku a ona vlastně vás roztančí a rozespívá. Dokonce je tam i varianta nahrát hlas, takže kterýkoliv světový nebo český hit dokáže přespívat do české podoby a navíc z vás udělat geniální tanečníka. A musím teda konstatovat, že jsem to prohlížel, ty videa, které tam jedou na ukázku, a už to vychytali, už to není jako, že občas si všimnete, že třeba na ruce jsou čtyři prsty, nebo jedno oko se dívá doleva, druhé doprava. Už to fakt je jako, že nemáte šanci téměř poznat. Tak si myslím, že ta budoucnost tady v tomhle tomu je jasně daná. Už to vychytali. A mnohem dříve než tyhle ty videa, tak vznikly aplikace, které mohly svlíkat. A tady se zase jeden z nás českých uživatelů bohužel negativně přesvědčil, že už to dneska není taková sranda. Protože dneska ráno městský soud v Pardubicích udělal trest mladíkovi, který svlíkl dívku pomocí umělé inteligence, její fotku svlíkl a následně tu fotku rozeslal jak té dotyčné holce, tak i přátelům a různě to nazdílel. Jenomže dotyčná se obrátila na policii. No a jelikož se trošku mezi tím zase změnily zákony, tak frajerovi hrozí až 5 let. A myslím si, že bude mít teď takzvaně o zábavu postaráno. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

Tak dáme si takové malé hudební okénko, kdy... Můj Španěl, no to zní zvláštně, ale je to tak, mě tady poslal dotaz, jestli už hrajeme tenhle ten song a zjistil jsem, že ještě nehrajeme, ale Alexe Warrena, tohoto britského zpěváka, už v počítači, vlastně amerického zpěváka, máme v počítači, ale tuhle věc zvanou Fever Dream ještě ne. No a jelikož Aleš s Turdou včera vystřelili na Ibicu, tak si tady můžu tak trošku dělat hudem něco chci. Nikdo mě neposlouchá, ideální stav, tak pojďme na to, jak to teda bude znít naživo.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Ještě pořád platí upozornění na nehodu v Karviné na ulici Karola Šlivky, kde se řeší už jenom následky u parku. A nová nehoda je v Ostravě na nájezdu na dálnici, na nájezdu od centra, když dojedete na ten velký kruháč, tak ve sjezdu směrem na Brno na Olomouc, tam překážka na vozidle, tedy havarované auto.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Fresh Radio.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Trošku počasí, ale takové, no počasí ani ne, to vlastně počasí vůbec nesouvisí. Cestování, to je vhodnější. Pokud máte v plánu v následujících dnech dovolenou v Itálii, tak bych si dovolil malinko zvednout varovný prst. Pozor, pozor, jih Itálie začínají ohrožovat požáry, což tam v těch oblastech bývá, neříkám, že časté, ale celkem jo. Konkrétně v regionu Apulie, což znamená téměř dole, tam hoří borovicové lesy a jakože opravdu velmi rychle a velmi mohutně. A stejně tak jsem registroval informaci, že slavná to italská nebo sicilská sopka Etna, která z normálních okolností si pšoukne jednou za x měsíců, tak teď pšouká co měsíc, taky to je takové zvláštní. No a tak držím všem, kteří budeme cestovat někam na jih.
1: Jirka Javorský je fresh, buď taky!

0: Tady koukám, zase se někdo nechal nachytat na podvody s penězi, což dneska je naprosto běžné. Ale můžu potvrdit, že mi ta stejná SMSka přišla taky minulý týden. A tady mě překvapuje, že v dnešní době se na to ještě někdo nechal nachytat, protože jednak je to ze zahraničního čísla. Jde o to, že vám přijde SMSka, že dluží ten 20 kaček nebo 50 kaček za parkování někde a je tam odkaz samozřejmě. No a pak už přes odkaz vyplňujete údaje, pak samozřejmě číslo karty, platnost a tak dále. Ale už ten text jednak je strašně dlouhý. Druhá čeština, opravdu to se tady tihleti zasekli tak před 5 lety, protože skloňování nesedí, rody nesedí. Prostě tam člověk, který má alespoň rozum chytřejší mikrovlnné trouby, tak si myslím, že to odhalí. Každopádně jsou mezi námi jedinci, kteří prostě zaplatí. No jenomže ten zaplatil, nebo chtěl zaplatit těch 20 korun a ve finále ho to stálo 31 tisíc, protože když se druhý den ráno zbudil, tak zjistil, že měl v bance 7 autorizovaných plateb a celkem 31 tisíc z 50 korun. Dobrý biznes.
1: JJ Jirka Javorský je fresh.

0: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: JJ.

0: Trošku ekonomiky. Teď se objevila zpráva, která mě překvapila, protože název té firmy mi nic neříká. A ta zpráva zní, nejhodnotnější čínskou firmou je CXMT. Má cenu přes 11,5 bilionu. To je šílené numero. Ale člověk by čekal, že to bude nějaká značka nebo firma, kterou bude znát, jenomže dneska za vším jsou různé korporáty a podobné věci. Tak jsem rychle zjistil, co to je. A je to firma, která vyrábí polovodiče. Hlavně díky AIčku a poptávce po polovodičových součástkách vystřelila strašně nahoru. Tak jasné, co momentálně takzvaně hýbe světem.
1: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Jedna ze staveb, která se chystá tady v Ostravě a bude monster, jedna z těch dvou velkých, které se očekávají, protože rekonstrukce té kulturáku, jednoduše řečeno, zůstala stát. Nebudeme rozebírat veřejně. Tak jedna z těch dvou staveb, které se chystají, už dnešním dnem začala, a to se konkrétně jedná o, mám pocit, že pořád ještě nejvyšší stavbu v Ostravě, bývalou sociálku, jinak tuším, že Ostrčilová ulice, to je tady v centru kousíček, ten vysoký barák, který za větru se nahoře trošku kýve. Tak do roku 2013 byl využíván, od roku 2013 je prázdný, zavřený, což teda klobouk dolů, že nespadl za těch 13 let, když se o něj nikdo nestará víceméně. Ale dobrá zpráva je, že dneškem začaly práce, nejdříve tedy vevnitř začínají dělníci, zhruba 3 měsíce očekávají, že budou upravovat vnitřky, vyklízení, bourání a podobně. A pak se tam začne dělat ve velkém. Já jsem zvědavý, protože ta vizualizace vypadá moc hezky, je to opravdu moderní budova, která bude vypadat dobře a myslím si, že nikdo z nějakých škarohlídů na to nemůže mít škaredé slovo. Ale jediné, co jsem si říkal, tyjo, když my Ostraváci všichni známe tu historii toho baráku, který se nahoře kýval, když foukal vítr, jak velký o to bude zájem, to se uvidí, až to začnou prodávat, to jsem teda zvědavý.
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
2: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's.
1: Vyhrávej skvělé ceny. JJ, Jirka a Javorský na Fresh Radio.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Fresh Radio.
6: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
7: All day, every day.

Taková ta klasická hláška, každý den má někdo narozeniny nebo svátek. A každý den si spousta lidí láme s tím hlavu, co dát dotyčnému, dotyčné darovat. Tak mám inspiraci. A dokonce z naší domácí České republiky muž dal ženě jako dárek dva páry veverek. Japonských veverek. Tak jsem si říkal nejdřív, jestli na obě, že jo? Ne, dobře, necháme toho. Ten příběh je trošku delší a samozřejmě má to pointu. Ten muž je známý chovatel Jindřich Veselský, který jako jeden z mála odchoval třeba papouchy různé speciálně a podobně. No a jelikož jeho přítelkyně je podobně postižená, tak dva páry japonských veverek jí udělali strašně velkou radost. A je zajímavé to, že ty páry nechovají, nebo vůbec ten druh nechovají ani žádné známé zoologické zahrady. Jasně, pokud vás to baví, tak proč ne? Ale myslím si, že ne každá žena by ocenila tenhle ten dárek. Naopak by jich bylo velmi málo. Fresh!

0: Doprava. Doprava.
1: Nic nového v systému, který eviduje dopravu v našem regionu, nepřibylo, tak jenom zopakuju upozornění, možná ještě potkáte, možná už je to uklizeno. Každopádně, pokud z centra Ostravy jedete směrem na dálnici přes, no jakoby po Cihelní směrem na Bohumínskou dálnici, tak na sjezu směrem na Olmouc, na Brno se řeší možná ještě následky nehody, která se tam stala minulou hodinu, tak se tam spíš asi uklízí. Jinak jinde nic zajímavého nevidím.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Kdy už tam budem.
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Siesta. Siesta. Siesta.

0: Hezké pondělí 27. července, tady je Fresh Radio, já jsem Radek a dobrou chuť k obědu, pokud si dáváte něco dobrého. Já to dneska vidím jenom na salát, protože nic víc nestihnu, nějaké knedlíky s omáčkou a vepřo, knedlo, zelo a podobně, no nic. A navíc bude horko, takže to není ani na pořadu dne. Mimochodem o tom počasí se budeme bavit později, protože tady na Moravě a ve Slezsku a vůbec v celém Česku nás čekají tropy. Kdy konkrétně, to vám prozradím, pokud jste to náhodou ještě nezaregistrovali. Ale teď k novince, protože česká Italka, přítelkyně majitele Kartel Pizza, si ten hit, tu skladbu napsala sama a produkoval jí chlápek, který stojí třeba za Evou Farnou, Mikem Spiritem anebo Rytmusem. Říká si Nicky Denny, rámuju svůj svět.
1: Fresh Track, Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Fresh Track.

0: Tady je Fresh Radio Jasper Fox, za chvíli Joel Corey a Jax Jones. 12 hodin 18 minut a řekl bych, že je to takový klid před bouří tady na Moravě a ve Slezsku a v celém Česku, ale spíš bych řekl klid před vedrem, protože dnes a zítra ještě v pohodě, dnes může sem tam zapršet, nějaká bouřka a podobně, přeháňka, ale od středy si můžeme budovat vztah se svým větrákem, který máme doma, třeba zaprášený, protože tenhle týden bude v celém Česku připomínat spíš rozpálenou troubu, než normální běžné bytí někde ve městě. Od středy ty teploty budou stoupat a díval jsem se třeba v pátek, může být až 37, i v těch dalších dnech ty teploty můžou atakovat dokonce i 40. A nějaké výrazné ochlazení tento týden nečekejme. Takže pití, stín, mikiny hoďte ze skály a už plánujte třeba nějaké to volno navíc, protože ono se to fakt asi bude hodit. Pokud teda nejste rádi v práci s klimatizací, že ano?
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
8: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
9: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Taky máte pocit, že na Rudné ulici v Ostravě panuje už dlouhou dobu trošku nuda? Tak pozor, to není vtip, to není apríl, ale pozor, od 1. srpna bude probíhat oprava téměř 6-kilometrového úseku Rudné ulice za zhruba 160 mega. Ta Rudná samozřejmě bude v obou směrech částečně uzavřena na 3 týdny, tak abyste věděli, kde se to bude dít. Oprava téměř 6-kilometrového úseku pokřížení s ulicí Nad Porubkou, pokřížení s Plzeňskou, to je ten první směr, a bude to ve směru do Opavy do 10. srpna. A potom od 10. srpna dalších zhruba 14 dnů na druhou stranu. Bude se asfaltovat, budou se spravovat různé opravy a tak dále. Já si říkám, že nuda nesmí panovat ani o prázdninách, takže pokud budete po Rudné jezdit od 1. srpna, počítejte s omezením, alespoň tedy na 3 týdny, ať se nějak zabavíme, že ano. Za chvilku Madonna, I Feel So Free, a teď Lady Gaga. Dvě dámy na Fresh Radio. This is...
1: Siesta.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s prulískami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Jessica Dawes a Snoop Dogg.
1: Doprava. Doprava.
0: Zdravíme řidičky a řidiče, pozor, v Mariánskohorské ulici v Ostravě stojí porouchané vozidlo. Jinak je klid, jezdí se docela bezproblémově, tak ať nám to vydrží. Šťastnou cestu.
1: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tam je dinosaurí mláďácko.
6: Mimino Stegosaura.
8: On chodí.
9: On je živý.
7: Hoši, velké řeště s průlízkami.
10: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
11: A dívejte, tam je ten velký.
12: Ten má krk až do nebe.
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
13: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
14: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Hezké odpoledne. Tady jsou Karačtí Loud Luxury.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

Beyoncé, Fresh Radio, můžete taky poslouchat ranní vysílání Bon Appetit od 6 do 9 s Monikou a Honzou. Dneska řešili přes umělou inteligenci, kdo by měl moderovat akci, jestli Honza nebo Monika. Jak to dopadlo, za chvilku se dozvíte. Siesta. Za malý okamžik taky Conways, Dara, anebo už to je legendární hit Alo.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Conways a The Nick Striker Band, A Walk in the Park. Z Fresh Rádia ve 13.23. Za chvíli třeba Adam Lambert a Sigala a taky jedna naše velká, velká srdcovka. Krás poslouchejte a teď se mrkneme zpátky do rána, kdy Monika s Honzou měli dilema s AI. Best
1: of Fresh. Já jsem se taky na něco zeptal AIčka. Má otázka zněla, jo? Kdyby moderátor Honza Pernický se hádal s moderátorkou Monikou Dudovou o to, kdo z nich má moderovat

0: prestižní akci, na které bude i účast prezidenta republiky. Kdo z nich by vyhrál?
1: Co říká AI?
0: To nelze objektivně určit.
1: No, vidíš,
0: neexistuje žádný způsob, jak říct, že by jeden z nich musel vyhrát. Pokud by se Honza Pernický a Monika Rudová přeli o to, kdo má moderovat prestižní akci za účasti prezidenta republiky, rozhodnutí by pravděpodobně nezáviselo na tom, kdo se hádá lépe, ale na pořadateli akce. No tak to by AI hodně divila. Teda,
1: no.
0: Jako. No, tak já jsem mu napsal, že teda jako chci znát jeho názor, jak by to rozhodl on, ne jako jak by to vymysleli hvězdy. Jo? Tak pozor. Kdybych měl rozhodnout já jen jako hypotetickou úvahu a neměl žádné další informace o jejich zkušenostech, nemohl bych spravedlivě dát přednost jednomu před druhým. Nemám dostatek podkladů, abych řekl, že Honza Pernický je vhodnější než Monika Rudová, ale přesto si myslím, že Honza Pernický by tuto akci zvládl lépe. Tedy bych doporučil Honzu Pernického.
1: To si vymýšlíš, ne?
0: Jo. Best of Fresh.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Letní rande, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
9: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
10: Fresh Radio.

0: Vůbec není od věci si ve 13.30 v kanclu v pondělí odpoledne s Freshem zatancovat You Make Me Feel Mighty Real, Jimmy Somerville, kdysi hodně dávno, teď Adam Lambert a Sigala. Já jsem se díval před chvilkou, kluci posílali, tedy konkrétně Marek z Rychlé Roty, Aleš a Turda z Ibici nějaké hezké video, kdy byli na party ve 2 ráno, když se dostali na Ibicu, tak říkali, že je to moc pěkná pláž. A tak si říkám, že je třeba se podívat na takové ty legendy, které třeba i na Ibice vystupovaly. A mě to teda chybí v portfoliu, pokud si takhle můžu říct o tom, co mi chybí. A to kapela Chemical Brothers. The Chemical Brothers, Tom Rowlands a Ed Simmons, to je dvojice, kterou jsem ještě v životě neviděl naživo, ale představme si to, jak by to mohlo vypadat, jo? Tak třeba obrovská hala, tma, najednou se rozsvítí první světla, laser projede davem a ozvou se první tóny.
1: Anielik můj, som fresh, tak buď tiež.
2: Hey girls,

0: Matt Wills, Wilkinson. Fresh Radio za chvilku naservíruje vám do vašich uší, do aut, do kanceláří i do domovů Boba Sinclaira a Cashu, taky Lolu Young, Messi a mnoho dalších pecek a fresh hitů, na které jste zvyklí. No a potom po 14. hodině samozřejmě rychlá rota. Jak už jsem avizoval, dneska tady není Marek, protože ten se někde válí v baru anebo na pláži na Ibice společně s dalšími z Fresh Radia, tak dneska Mikaela a Honza. A potom mezi 16. a 17. sejdeme se na Freshi, pravidelný pořad, který pro vás společně s Jirkou Kratochvílem moderujeme mezi 16. a 17. hodinou s velmi zajímavými hosty. A dneska to bude Lucie Exnerová o tom, jak vznikl nadační fond Křídlení, co stojí za více než 20 lety pomoci druhým a proč se dnes třeba hledají hlavně nositelé změny. Tak nejenom o pomoci druhým, dnes sejdeme se na Freshi. Těším se na vás. Já, Radek Erben, tak Jirka Kratochvíl, dnes společně s Luckou Exnerovou.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Fresh Radio.

0: Bad Dreams, tedy Swims, samozřejmě v remixu, jak jinak, u nás na Fresh Radio. Nedávno byl na Colors of Ostrava a v Praze bude, myslím, že 20. března v příštím roce, tak pokud vás oslovil tedy Swims, tak Praha je další zastávka.
1: Doprava. Doprava.
0: Opatrně na D48, 58. kilometr na trase Český Těšín Rybí. Hlásíte nehodu, projíždějte velmi opatrně. Jinak je snad klid tady na Moravě a ve Slezsku, tak ať se nenabouráte a jezděte opatrně. Mikaela je připravená, Honza je připraven, rychlá rota taky. Aha, já jsem něco řekl, co jsem neměl.
2: Doprava?
1: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz. Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je! Tam je dinosauří mláďácko.
8: Mimino Stegosaura.
7: On chodí.
9: On je živý.
6: Hoši, velké řeště s průlízkami.
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
9: A dívejte, tam je ten velký.
8: Ten má krk až do nebe.
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
1: Rychlá rota.

0: Je to tak, je pondělí a máte tady můj ledný hlásek a taky další hlas, já tady nejsem sama, takže krásné odpoledne a rychlé roty.
1: Ahoj.

Je pondělí 27. července 14.07. No a právě startuje naprosto speciální rychlá rota, protože vy víte, že Marek tady není. Marek tady není, Marek odjel na Ibizu, ale já tady nejsem sama, protože jako přece jenom, jak jste psali, vedou se to lépe táhne a vy jste měli trošku stres z toho, že tady budu sama, protože já sama nejsem tak vtipná, jo, když tady jsem, což je jasné. A někoho tady mám, a je to muž. I na pohled je vidět, že je to muž. Že dneska nikdy nevíte, jak to bude. A bude tady se mnou celý týden a já vám ještě ale neprozradím, kdo to je. Až za chviličku, jo? A možná za trošku delší chviličku. Buďte s námi.

0: Au, au, au.
1: Vy už nás tady bombardujete a píšete, jste strašně zvědaví, kdo tady se mnou vysílá, ale já vám záměrně ještě neprozradím jméno. Ne. On ani zatím neumí ještě pořádně mluvit, protože já myslím, že po hlase byste ho mohli jako poznat. A pak taky jednu dobu pracoval v ústavu, tak je možná, že to má nějaký následek. Jo, nebo ne? Možná to uvidíme. No každopádně, když budete dále

0: Večer potěšení pro všechny.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Oslavit výročí svatby stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
8: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Pravda nebo lež?
1: Ano, ano, je to tak, ani dnes nepřijdete o vaši naši oblíbenou soutěž Pravda nebo lež, to my hrajeme. Hrajeme takhle celý týden a v tomto týdnu budeme hrát o 2000 korun do Umparku. A představ si, můj nový milý kolego, že Umpark je největší zábavní park, který tady jako máme. A je to jak pro rodiny, pro teenagery, pro dospělí, jako dospělí se tam taky vyřádí, jo? Není to vůbec žádný problém. A ten, koho my dneska pošoupneme do finále a v pátek budeme losovat, tak bude moct mít 2000 korun na útratu v tomto Umparku, jo. Což je úplně jako super pecka. No a teď ta záludná otázka, která je vždycky strašně záludná od nás, takže i tento týden čekejte jenom záludné otázky, je... Pozor, trošku drama. Je pravda nebo lež, že tady se mnou celý týden bude vysílat Honza Kuchař. 77 337 1036.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
2: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina, špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio.

0: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.
1: Rychlá rota.

0: Pravda nebo lež?
1: Jaj, co na to říct, co dodáte? No vy jste úplně marní při pondělku, milí zlatí. Já pustím nějaké hlasovky. Má otázka zněla, jestli je pravda nebo lež, že tady se mnou celý týden bude vysílat Honza Kuchař. Pouštíme první hlasovku. Dobře si to poslechni.
2: Čauky, je to pravda.
1: Druhá hlasovka, třeba tato.
3: Zdravím do rádia. Ano, je to pravda, protože Marek jel na dovolenou.
1: Tak to, že jel Marek na dovolenou, to víme, že je pravda. Ale to, že se mnou tady bude celý týden vysílat Honza Kuchař, je...
4: Lež.
1: Lež. Lež jako věž. Prosím tě, tak už se uveď. Ahoj.
4: Takže já vás všechny zdravím, konečně můžu mluvit, nemusím tady zase dělat idiota, že jo, celou půl hodinu. Takže zdravím všechny ještě jednou.
1: Jsem Honza tě trošku potrápila,
4: u mikrofonu,
1: no.
4: Přesně tak. A kdo poslouchal mimo jiné TechTok, to je takový ten můj pořad, minimální reklama, jako
1: ano,
4: jo.
1: Ano.
4: Tak musím říct, že tam jsem to jako říkala. Dokonce i ráno zmínili, že jsem učitel. Hele,
1: no, jo? Oni někteří dobře úplně neposlouchají. No, takže no. Co to jako pro ně znamená? Hnedka v úvodu, v pondělí, že do finále, do Umparku na pátek dneska v pondělí nepostupuje.
4: Prostě nikdo. No.
1: Prostě nikdo. Hmm. Prostě smolíček, pacholíček.
4: Sorry, no, ale
1: sorry.
4: Jako nejsem kuchař, no, sorry.
1: Jako si Honza,
4: no,
1: ale
4: jo.
1: Ne kuchař, ani ne Pernický.
4: Ale těch Honza je tu hodně, víš?
1: Jo,
4: no,
1: je, u nás rádi máme
4: jako
1: střídá, velkou statistiku.
4: No, bohužel, no.
1: Nevadí, děcka, tak zkusíte zase zítra, jo? A teď
4: jasné.
1: Už se budeme bavit normálně.
4: Díky.
1: Tak jo, prosím.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Metropoli.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: My už tam budem.
7: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
8: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Tak já tady mám ještě prosím tě normálně jednu hlasovku, která teďka přišla od našeho
1: na
0: Peti, který teda zase jako opožděně zareagoval, ale já to chápu, při pondělku prostě to tak někdy je, ale je vtipná, takže já ji pustím, jo? Počkej, tak tady.
2: Poslouchám, takže nic nevím, ale určitě to bude lež, bo je pondělí a v pondělí se lže, třeba jako když přijdeš do práce a řekneš, to je fajn, že jsem tady.
1: Ještě, že my říkáme, že je to v pohodě, protože my to tu máme rádi v té práci.
0: Přesně aspoň. Tak, my to říkáme úplně naprosto férově a tě fakt ráda vidím a jsem ráda, že tady nejsem sama.
1: Honzi. Já jsem rád, že jsem tady konečně po, nevím, půl roce jsem tady jako přes týden, no.
0: Fakt? Jako živě dokonce, že?
1: Živě,
0: a ty jsi mi prozradil, že jsi vlastně s nikým jako takhle dlouhou dobu celý týden jako ve dvojici ještě nevysílal.
1: To je pravda, to je. Já jsem zvědavá. Úplně premiéra skoro, no, celý týden.
0: Já jsem zvědavá, jak na to jako na konci týdne budem. Jestli mě budeš tě zabít, anebo
1: úplně
0: nejlepší strašně
1: budeme. Líbit. Já tomu věřím.
0: Věříš
1: to
0: tomu?
1: Krásné. Jo. Ale pozitivně nalazení, to je úplně super, ne? Takhle při pondělku, abychom nebyli tak negativně nalazení jako posluchač.
0: Prosím tě, já hned ještě i prozradím, že ty jsi jako slavněný vdovec, takže to jste jako pěkně vymyslel. Mě odešel Marek a ty si vyhnal svou přítelkyni, aby se se mnou mohl vysílat. Dobře, výborně, dobře začínáme.
1: No to víš, no, musíme to zařídit, no.
0: A dobře si to udělal, já tě chválím. Tak. Hnedka při pondělku ze začátku máš velkou pochvalu.
1: Díky, díky, vážím si toho.
3: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Doprava.
1: Právě ten vhodný čas mrknout se taky na cesty, jak to tam vypadá. U nás Ostrava dobrý, jedinou dopravní nehodu, kterou tady mám, tak je Starý Jičín, Boží muka. Tak jako zrovna tam se stala dopravní nehoda dvou osobních automobilů, ty se nesměj, máš tam něco jiného. Jako ne. Naštěstí to vypadá, že to je bez zranění. No, tak...
2: Ale buďme rádi, je to v pohodě, to je hlavní, nic
1: tak
2: se nestalo.
1: Přesně tak, to, když to jsou tam jenom plechy, tak je to v pohodě.
2: Dobrá.
1: Fajn, tak jo, pojďme dál.
2: Tutu brm brm.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Ciao, Max Tara.

0: Naprosto speciální, rychlá rota na Frižrádu, tohle byl Bruno Mars, Mary You, no a tady je Mikaela a Honza Foltín.
1: Přesně Foltín. Tak. Krásné jméno, že? Hodně hezké.
0: Velmi Zvučné. Hezké. Já mám ráda taky svoje jméno, ale tak tvoje je taky dobré, jo?
1: Přesně tak.
0: Já jsem se tě chtěla na něco zeptat. Můžu?
1: No můžeš, no.
0: Prosím tě, jako já jsem tady v úvodu předtím v té minulé hodince řekla, že jsi zpracoval jako v ústavu, abych to ráda uvedla na pravou míru, protože já jsem tím nemyslela to tvoje školství. Jako ty jsi fakt borec, že tam ještě jsi. Já za sebe můžu říct, jako... Jak to ještě můžeš vydržet?
1: Ale protože tak třeba já se tam ještě vrátíš, ale...
0: Ne.
1: Ne, pak ne.
0: Ne,
1: ale já mám zase
0: ne.
1: Druhý stupeň, to je zase trošku vyšší level, víš?
0: To je právě děti. Vyšší level, no.
1: No, vyšší děti.
0: Ale ty jsi tady mimo éter říkal, že máš velmi dobré děti, že tam máte super školu, hodné, krásné.
1: Pokud poslouchají, protože jsem to sdílal na sociální sítě, tak je zdravý, užívejte prázdniny, ještě
0: už
1: mi měsíc
0: nepište. Už se vám to krátí, no, ale za chviličku je to tady, za chviličku.
1: Je to tak, no.
0: Když se vrátíme k tomu ústavu, tak ty jsi fakt prý chodil dělat do nějakého ústavu trošku.
1: Já jsem byl ve stacionáři v Havířově za studentských let, když mi bylo 19 let. Já tím, že hraju na klavír, takže nejsem Honza kuchař, hraju na klavír, když už. No a tam právě jako jsem hrál na klavír ještě s Bohdankou a Libuškou, když poslouchají, tak je zdravím. No a nějakým způsobem prostě jsem tam hrál muzikoterapie, zpíval, no a...
0: A to je vše.
1: No a pak jsem se trošku naučil.
0: A stopy to nezane... Já jsem si právě říkala, jestli to jsou pozůstatky ještě toho, ale ne, naštěstí, jo.
1: No, snad ne, jako už dokážu i mluvit, ale už je to v pohodě.
0: A co ty vlastně jako učíš na té vaší škole? Pojďme to trošku přiblížit, ať tě naši posluchači taky poznají z té jiné
1: tak
0: stránky než toho TikToku.
1: Matematik, nebo jo, respektive chci být hlavní matematik,
0: to
1: ale to zatím ještě
0: předmět.
1: Nemám. Každopádně jsem teda tam výhradně informatik, ICT koordinátor, takže trošku fušuju do té informatiky, což je tady i ten pořad TechTok, který tady mám vždycky od 9 do 11 každou sobotu a neděli. Takže trošku jako pokračuju v tom řemeslu i v tom mluvení, tím, že to mluvení je taky takový můj koníček, tak je to takové fajné.
0: No k tomu mluvení já něco mám, ale to si řekneme až v dalším vstupu, jo?
1: Dobře.
2: Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: vidíš, Honzi, jo? Přijde Monika.
1: A hned mě sprdne.
0: A už dostaneš kartáč. Zpíváš? A to proto já jsem se to snažila vysvětlit, že jsi tady se zpěvačkou se mnou. A
1: no
0: navíc
1: právě.
0: Ty budeš učit hudební výchovu
1: jak
0: taky, že jo?
1: Učím.
0: Nebo učíš teda, no. Tak mu to promiňte, že prý trochu zpívá a nemáme si skákat do řeči, tak mi neskač do řeči.
1: Dobře, budu se snažit.
0: Hele, já bych se chtěla vrátit k té tvojí řeči, protože ty jsi mi tady prozradil mimo éter a já to samozřejmě hnedka jako použiju, že máš nějakou chronickou koktavost, nebo co?
1: No, něco takového mi bylo řečeno, že
0: jako kdy?
1: Mám, když jsem byl malý, menší, no, větší.
0: A ty nejsi moc velký, ale teďka ještě. Jako, že jsi velký větší než já, ale jako mladší jsi o dost.
1: 26 let, no, to už je takový před důchodem skoro takový...
0: Prostej. A kdy ti to prosím tě diagnostikovali tu koktavost?
1: Paní logopedka, no.
0: A kdy
1: trošku,
0: ale? Kolik ti bylo?
1: V 9. třídě nebo v 8.
0: V 9. tady to je nedávno.
1: No, tak ty 10 roků. 11, 12. Neumím matematiku, víš?
0: Ty ale neumíš jo. matematiku, kterou
1: ne,
0: učíš, jo?
1: Přesně tak.
0: Ježiši, tak to na sebe prozradil něco, prosím tě.
1: Jo, no ale tak jako mluvím v pohodě,
0: no,
1: ta motivace,
0: že...
1: víš, jako já jsem řekl, budu v televizi nebo v rádiu, no povedlo se mi to, jsem tady už 5. rokem v českých éterech a mluvím, no to je hlavní.
0: Říkám, že paní logopedka by měla vrátit diplomasi v tom případě, ale...
1: No, nebo spíše ta motivace, ona řekla, vy to možná jako dopilujete ještě, jakože to bude ne úplně 100%, ale že se to povede, no ono se to povedlo, no tak
0: ale povedlo
1: dobrý,
0: to
1: ne?
0: Úplně.
1: No si myslím.
0: A nebo víš co, možná, nebo možná naopak bys měl kontaktovat a říct, děkuju, vy jste mě tak motivovala, že já jsem okamžitě přestal koktat.
1: Tak děkuji. Děkuji paní Ivetce, já si přesně pamatuju, vím, která to je, takže zdravím, pokud poslouchá, věřím, že jo, protože jsem to dával, jak jsem říkal, na sociální sítě, takže věřím, že to bude fajn.
0: Děkujeme, Ivetko.
1: Přesně tak.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelem.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota na Fresh Radio.

0: NDC je pozice, positions. Já si myslím, že zajímavé pozice teďka musí mít Marek na dovolené. Podle mě takové ty sluneční možná, víš? Jo?
1: Já mu to závidím. Jo, slunko.
0: Tak se ho zeptáme, jak tam je. Co ty na to? Já mu zkusím zavolat.
1: Volám. Tak na něho těším, jak mu něco řekl normálně.
2: Halo, prosím.
0: No halo, kdo pak je tam? Je tam Marek Urbanec. Můj
2: ahoj,
0: milý ztracený
2: Urbanec,
0: kolega.
2: Ahoj, ahoj.
0: No, ahoj,
2: ahoj, ahoj. Ahoj, kolegyně.
0: Ahoj, kolego, já jsem tě dneska vyměnila na celý den, na to ty víš. A my jsme teďka
2: ne,
0: měli... Marku, my jsme teďka měli NDC a pozice, jako positions, a my ano. bychom se tě rádi zeptali, jakou pozici právě zaujímáš.
2: Zaujímám pozici sprchujícího se střelce po ukrutném mořském souboji.
0: Počkej, ty mi chceš říct, že nám voláš ze sprchy?
2: Ano, volám ze sprchy.
1: Ježiš, jsme se nechtěli vědět.
0: Jako, my to ještě, a to je ta lepší
1: jinak
0: varianta.
1: Jinak já tě zdravím, Marku, taky ahoj.
2: Hele, buďte v klidu, nevidíte to, jo. Jsem od vás asi 2000 km, tak ani to neuvidíte.
0: Je to je furt ta lepší varianta, než kdyby si volal rovnou ze záchodu, ale víš.
2: Ano, to je pravda.
0: Já jsem si
2: na myslela... ten se dívám právě, no ale když jste u toho, tak jak chcete.
0: Já jsem si myslela, že budeš mít pozici flašky s nohama na stole, anebo pozici slunce, že se někde opaluješ, ale tím touto pozicí jsi mě mírně zaskočil, se přiznám.
2: Já se hluboce omlouvám, ale musíš si uvědomit, že když vylezeš z moře asi celá slaná, tak první cesta, když přijdeš na pokoj, je sprcha. Jednoznačně.
1: Ale na těch sociálních sítích to šlo vidět, že už se vyvaloval, že břuch už má opálený možná.
0: To jsme
2: já myslím, že i hubu mám padlo opálený. Jako...
0: Prosím tě, já jsem ti jasně říkala, ať se namažeš. Ty jsi to pojal vnitřně, ne venkovně, evidentně, a že nemáš nic chytit. A už jsme pomalu u toho.
2: Já ti musím říct, jako, že ještě jsem opilý nebyl, protože včera jsme to nestihli. Když jsme přijeli v noci, mimochodem, jako ve 2 hodiny jsme odjížděli z Ostravy, odpoledne. A ve 2 ráno jsme stáli naproti Getovi a Koksovi a hráli ty bomby, že to jste ještě neslyšeli.
1: Tak to si měl stihnout právě během toho, ne?
2: To byl prostě tech house a techno úplně neuvěřitelného kalibru. Výborné to bylo všechno. Klub Universe, jeden z největších klubů, myslím si, že možná i největší klub na celém světě, pojme až 12 000 lidí. Wow. A pokud se chcete v tomhletom klubu opít, tak se uklidněte, protože jedna vodka s Red Bullem stojí 750 korun.
0: Jo, tak...
2: Pozval jsem Aleše a Turdu na kolu, to znamená 2 koly, a já jsem si vzal 0,5 litrovou plastovou láhev vody a stálo mi to 1300 korun.
1: To je skoro celá výplata.
0: Maro! No.
2: Ale z druhé strany ráno jsme se probudili, zašli jsme do prvního supermarketu a tam celá láhev nádherného Jamesona stála pouhých 600 korun. Tak asi tak.
0: Ty,
2: pro srovnání.
1: A už je prázdná?
2: Samozřejmě, že plná.
0: Já vím, že jste to měli na snídaní, tuhle fotku jsme už taky viděli. Honza by ti ještě rád něco řekl, než budeme muset tě zase opustit.
1: Já bych chtěl jenom strašně moc poděkovat. Díky, že jsi odjel pryč, aspoň můžu si zavysílat, někdo mladší, že jo, tady k Michalce.
2: Jo, až se vrátím, tak uvidíš.
0: Marečku, moc si to tam užijte.
2: Mějte se krásně, my si to budeme užívat a až zase bude možná příležitost, tak zavolejte, nebo já zavolám vám, záleží, jak se domluvíte.
0: Přesně tak, budeme se těšit. Těšíme se moc, užívejte, čau, Marečku.
2: Tak jo, čau, zdraví Ostravu a Moravskoslezský kraj, mějte se fajnově, ahoj. Čau. Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Čili tak jsem malem řekla Marika Mikaela, je tady Fresh Radio, rychlá rota, ale naštěstí jsem to nespletla, je tady Honza a Mikaela.
1: Přesně tak.
0: Honza Fultín, který má na starosti u nás i taky Tech Talk a neboli novinky z technického světa.
1: Je to
0: a
1: tak.
0: Vy jste pořád na Fresh Radio. No a Honzi, co jsou teďka jako nějaké novinky, co jsi řešil v poslední době z novinek ohledně těch technikálí?
1: Tak ono obecně technikálie je spojení umělá inteligence.
0: No,
1: je to neskutečné,
0: to je,
1: ale fakt jako skoro každé vysílání minimálně dvakrát zmíním pojem umělá inteligence, protože to se tak vyvíjí, to by se normálně neuvěřila, co oni vymýšlejí. Normálně
0: no,
1: často oni vymýšlejí, že i testují normálně čeští testeři, že například udělejte v autě Ježíše.
0: Co?
1: Zkouší?
0: Počkej, to už je LSD, ne? To si trošku pletíš s něčím jiným, ne?
1: Normálně
0: v autě Ježíše.
1: Normálně Češi stále testujou chytrou inteligenci v rámci tvoření obrázků, například pomocí pojmu udělej mi Ježíše v autě české značky. Normálně on to udělá, už je tam skoro reálný ten Ježíš, tak jak je jako stvořen, prezentovaný na tom webu a tak dál. A je vždycky zajímavé to zkoumat, jak se ta inteligence vylepšuje a opravdu ta jedna z těch nejznámějších inteligencí už to umí dokonale. Tak třeba tohle to řešíme v Tech Talku, jak se zdokonaluje
0: třeba
1: chytrá
0: fotku?
1: Inteligence.
0: Já bych chtěla vidět Ježíše třeba ve staré 120. Prosím.
1: Nemám.
0: Prosím,
1: ale
0: udělej
1: mi.
0: Tak mi vytvoř. Vytvoř. Máš úkol do zítra. Jo? I když není školní rok. Do zítra maximálně.
1: To jsem zase něco propálil.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
8: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Marek a Mikaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Madonna a Dance Teria. Co na to říkáš, Honzi? Je to podle tvého gusta?
1: Úplně skvěle. Já Madonna úplně mám ráda, i zbožňuji, miluji. No zase nebudeme jako úplně nahánět, no dobře, snesuji, tak bych to asi řekl.
0: Tak to se zhodně teda posunu toho miluji, zbožňuji a snesu, to je trošku rozdílné. No, ale... dávat pozor na to, co ty říkáš, když budeš říkat, že mě miluješ teda.
1: To se nestane.
0: Super. Hele, první vysílání dneska pondělí v podstatě za náma, my teďka dáme za malou chviličku jenom dopravu. Tak přijdeš zase zítra?
1: Asi jo.
0: Asi.
1: Pokud mi pojede auto a pokud budu mít dobrý oběd, tak jo.
0: Jako já jsem o tebe čekala, jasně, to bylo skvělé, s tebou bylo to boží. Jo.
1: Počkej asi. V pátek. Vyčkej na pátek.
0: No dobrý, já se teda radši víc neptám. Okej, okay, tak za malou chviličku ještě doprava. Fresh Radio.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: Jak to vypadá na cestách? Já mám tady dopravní info někdy 20 minut dozadu. Čauky u Ferony, nehoda, ale jsou odstaveni, zasahují tam i hasiči. Co více tam stalo, nevím, ale máš něco ty ještě z dopravy?
2: No právě mi to teďka hrozí, že jsme to trošku přivolali. To znamená, nehoda je v ulici Veleslavínova v Ostravě. Jsou tam dva osobáky v sobě s tím, že prý je tam překážka na vozovce, tak si dávejte pozor. Dále tady máme v ulici Plzeňské v Ostravě, kde máme taky dvě havarovaná vozidla a máte projíždět se zvýšenou opatrností. No a stále zůstává dopravní nehoda u Starého Jičína, tam u toho krásného kříže.
1: To už jsme říkali, no. Tak to doufáme taky, že už bude brzo pryč. OK, dávejte pozor na cestách, no a nás teďka už čeká, si jdeme se na freši, protože v pondělí míváme kratší rychlou rotu, abychom dali přednost tady taky klukům, Jirkovi a Radkovi a jejich hostům. Dneska tam budu mít Lucii Exnerovou a její nadační fond Křídlení. Dozvíte se, co zatím stojí za 20 let pomoci druhým a také proč dnes hledá hlavně nositele změny. Tohle se dozvíte, no a potom ještě posejdeme se na freši, tady máme Ecstasy Music Chart, tady hit parádu s Dalem a pozor s Turdou, ale Turda tady není, takže já vůbec nevím, koho tady Dale bude mít.
2: Necháme se překvapit, přesně tak.
1: Fajn, my dva zítra, po druhé.
2: Mějte se hezky,
1: nazdar.
2: Čau.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Dnešní host je pro mě tak trochu výjimečný, protože s Lucí Exterovou jsme chodili na stejnou střední školu. Dnes ale stojí v čele nadačního fondu Křídlení, který propojuje firmy, lidi a organizace, které pomáhají tam, kde je to potřeba. Lucko, vítej u nás.
2: Dobrý
3: Lucie,
2: den.
3: Ahoj a vítej, sejdeme se na Freši.
2: Ahoj, Jirko.
1: No, dnes to bude, Jirko, trochu jiné, protože my se s Luckou fakt známe od školy, takže si možná dovolím i otázky, které by jinému hostovi nepoložil, jo?
3: Na to se těším, takže bude to osobní a bude to praktické.
1: Přesně. Lucko, když si tě vybavím ze školy, byla jsi ta, co pořád něco organizovala, jo? Když se dnes podívám na Křídlení, vlastně se toho moc nezměnilo. Když jsi uvědomila, že místo organizování akcí začneš organizovat změny?
2: No, no to přišlo nějak přirozeně. Je pravda, že musím na Radka přiznat, že byl jako sportovní a já kulturní referent a to mi samozřejmě zůstalo. Tak to Křídlení je vlastně nějakým přirozeným pokračováním těch věcí.
3: No a mě by zajímalo, proč jsi začala s dobročinnou činností. To není jenom tak.
2: No, nedaleko odsud je prodejna, která se kdysi jmenovala Belstyl, krásná historická budova a tam jsme podnikali a tam vznikla myšlenka, když se nám dařilo a opravdu se nám dařilo velmi dobře, tak se o ten přesah podělit. Takže nebylo to vlastně nic výjimečného, taky to byla nějaká přirozená potřeba ve chvíli, kdy jsme podnikali.
3: Vracet úspěch, já teď do toho skáču, vracet úspěch?
2: Dělit se o ten úspěch a možná ještě jinými slovy řečeno vytvářet přesah. Vytvářet něco navíc.
1: Lucko, kdybychom se potkali před 20 lety, tak sedíš v neziskovce?
2: Ne, když jsem jednu takovou založila, bylo to čistě biznisové prostředí, vlastně, které vzniklo ve takové mezinárodní spolupráci a byl to tenkrát zisk, pak to byl taky nezisk a ono se ty věci nějak tak přirozeným způsobem začaly prostě propojovat. Takže je to taková moje potřeba, která vznikla naprosto přirozeně. A vytvářet přesah.
3: No, ono to zní možná příliš jednoduše, já zatím hledám vždycky nějaký příběh. Nebyl tam nakonec teda nějaký jako takový jako velký životní třeba zlom, který tě přesvědčil? Bylo to opravdu to, že si hledala přesah a chtěla si vrátit něco do společnosti?
2: Ne, my jsme vlastně vytvořili přesah tím, že jsme ten prostor, který byl čistě komerční, a tam tenkrát i galerie, nabídli v první roce vlastně asi 5 neziskovkám, no a pak už se to jenom rozrůstalo a v Gongu jich bylo 50 a ono to celé nastartovalo projekt, který se jmenuje Advent plný Křídlení dnes, dříve se jmenoval projekt Advent plný andělů.
1: No my se k tomu ještě dostaneme, hlavně k tomu Gongu a k Dolním Vítkovicím, ale abychom to vysvětlili posluchačům, takže nejdřív vznikla nějaká akce a až potom nadační fond?
2: Ano, ta akce právě se jmenovala Advent plný Křídlení andělů původně jak projekt a já jsem pro ten projekt vlastně hledala systémové řešení, protože když ta akce se rozrostla, lidé se mě ptali, koho máme podpořit, tak jsem nechtěla být ta, která rozhoduje. A proto jsem založila vlastně nadační fond Křídlení. Je to taková systémová platforma řešení, které umožňuje dlouhodobější spolupráci.
3: A našim posluchačům určitě teďkon hraje v hlavách myšlenka, koho váš fond tedy vlastně podporuje?
2: No, dlouhodobě podporuje desítky neziskových organizací, ale je pravda, že zatím nestojí čísla, možná za ním ta největší hodnota je vztah mezi lidmi a síť, která je propojuje.
3: Za chvíli uslyšíte, proč se dá zbohatnout i bez peněz a proč právě lidé jsou tím největším bohatstvím. Pokračujeme za okamžik, kde jinde, než na Sejdeme se na Freši. Sejdeme

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Sejdeme se na Freši, si povídáme s Lucí Exnerovou, bavíme se o nadačním fondu, o dobročinnosti, o neziskovém sektoru. A Lucko, ty často cituješ maminku.
2: Jo, to, tam to asi vzniklo. Moje máma mi vždycky říkala, daruj, budeš bohatá.
1: To je hezké.
2: Jo, já mám pocit, že jo, že to tak opravdu je, ale to bohatství nespočívá v penězích a ani v číslech. Je to o něčem opravdu jiném.
3: Tak pojďme to tedy rozebrat, o čem to tedy ve skutečnosti je?
2: No, je pravda, že díky křídlení a dobročinnosti jsem velmi bohatá na zkušenosti, na neuvěřitelná setkání s lidmi a právě na přesahy, které vznikají a naplánovat je nejde. Je to opravdu bohatství, které spočívá někde uvnitř, ale samozřejmě můžeme ho vyjádřit i čísly.
1: A to bychom chtěli slyšet. Čísla tady vidíme napsaná, ale zatím jako posluchači neslyšeli, tak co konkrétně bychom mohli říct?
2: Tak jo, i když to není o těch číslech a některé věci opravdu čísly nelze vyjádřit, tak za námi stojí 12 sezon křídlení, 73 realizovaných projektů a 3,5 milionu korun. 300 je možná setkání ročně. Za tím vším je jedna velká vize, nevyčíslitelná energie, tisíce schůzek,

0: korun. Jaká je ale vize křídlení?
1: No, je pravda, že křídlení je filtr možná na lidi, organizace, kteří nevěří, ale už ví, že jsme tady nepřišli jenom proto, abychom se měli dobře sami, ale jsou připraveni tvořit prosperitu celku. Takže za mě je to síť, která na jedné straně nese, přináší změny, ale zároveň také filtruje organizace lidí, kteří vědí, že svou tvořivostí mohou měnit svět, okolí, ale i sebe.
2: Takže maminka měla pravdu, když říkala, daruj a budeš bohatá.
1: Maminky mají vždycky pravdu.
2: Za těch 12 sezon jste pomohli, Lucko, desítkám projektů, to už jsme slyšeli, pak ale přišel jeden příběh, který změnil úplně všechno.
0: No a ten příběh bude o paní anebo slečně, která se jmenuje Linda, a za chvíli uslyšíte, proč právě Linda přiměla křídlení podívat se na pomoc úplně jinou optikou.
3: Sejdeme se na

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Před malou chviličkou jsme vám slibovali, že se teď podíváme na projekt, který se jmenuje v úvozovkách Linda. Lucko za těch 21 let dobročinnosti a 12 let křídlení si potkala mnoho lidí a podpořila desítky organizací, ale najednou přijde Linda. Proč právě tento projekt něco změnil?
2: Linda je holčička, která má vzácné genetické onemocnění a už když jsem se s ní setkala, tak to setkání bylo velmi vzácné s ní, s jejími rodiči, ale také s firmou, která tento příběh přinesla. Ta firma se jmenuje Clinitex a to je na tom právě to zajímavé. Já když jsem mluvila o křídlení jako platformě, tak tady se stala veliká změna za těch 13 let nebo 12 let, které vlastně máme za sebou. Tady se na tu platformu obrátila komerční firma a přinesla tento příběh, který je z jejího prostředí, který se je hluboce dotkla, obrátila se na nás, abychom do této kampaně a podpory tohle projektu rodiny šli společně.
3: Abychom to vysvětlili, tak kolik se tedy podařilo vybrat, nebo jakým způsobem ta spolupráce probíhala?
2: My jsme udělali to, co vždycky, ale měli jsme veliké štěstí, že se tam objevil skutečně tento partner, který veškerou kampaň, která je pro nás běžná, zakomponoval do své společenské odpovědnosti a oslovil veškeré své klienty, dodavatele a celou svoji komunitu, kulturu firemní. No a pak ten výsledek vypadal úplně jinde a podařilo se nám pro Lindu vybrat přes 600 tisíc korun. Takže ta síla skutečně spočívá v tom partnerství.
1: 600 tisíc korun pro Lindu, jak byla tady ta pomoc využita?
2: Linda potřebuje denně chodit na terapie, ale potřebovala také speciální vozík, předělat své auto, takže ta pomoc byla velmi praktická. Co na tom bylo ještě zajímavé, že nás to vedlo společně v tom týmu k veliké kreativitě. My jsme zapojili umělkyni, která vlastně má takové duševní onemocnění, je to malířka, ona namalovala nádherný obraz, pak vznikly trička a mezi náma ty trička ještě máme.
3: Rozumím, vím, kam míříš. Lucko, ale vysvětli, proč třeba právě ta Linda byl takový přelom, protože ty už jsi v tom dlouho tady v této oblasti, v tomto biznisu, pokud bych to takhle nazval, ale ta Linda a ta komerční firma, to bylo úplně něco jiného.
2: Ano, najednou jsem si já, ale i lidé okolo uvědomili, že to není o tom, jestli pomoc potřebuje neziskovka, ziskovka, rodina nebo jednotlivec, ale že bychom to už neměli rozlišovat, že velmi důležité je, aby lidé měli ochotu svou vlastní energii něco udělat. A ono potom to proměňuje všechny.
1: Zároveň mě zaujalo, že ty si říkala, že možná poprvé se nám ozvala firma jako komerční subjekt. Bylo to opravdu zlom v tom celém vašem projektu a snažení, že od té doby se třeba hlásí více firem, které chtějí a potřebují někomu pomoct?
2: Bylo to jinak. Dříve jsme samozřejmě s firmami a s řadou partnerů firem spolupracovali. Uvedla bych třeba dopravní podnik města Ostravy a na naši tyrkizovou sbírku, která probíhala 8 let. Ale toto bylo jinak. Tady jsme, ta změna nastala uvnitř. My jsme přestali rozlišovat, jestli to spojení odkud přichází, ale začali jsme se dívat na to, proč ten projekt a co ten projekt vlastně způsobí.
3: Ten jeden příběh změnil pohled na pomoc a tím se změnila i budoucnost křídlení.
1: No, jak bude vypadat 13. sezóna a proč dnes už nehledají jenom projekty, ale hlavně nositele změny, to uslyšíte na chvíli, kde jinde, než na Sejdeme se na Freši. Sejdeme.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Lucie Exnerová je s námi ve studiu, bavíme se o křídlení, o budoucnosti křídlení, o dobročinném projektu, který jsme už probírali, ale tak to trošku zní, že měníte pravidla, Lucko, v křídlení, když jsme tak poslouchali tvoje odpovědi?
2: A ne, pravidla neměníme, je to nějaké přirozené vyústění a taky vývoj, když člověk něco dělá 12 let, tak si začne klást otázky, jak už jsem říkala, Linda to změnila. Takže pro nás jenom jsme si uvědomili, že chceme podporovat projekty a lidi, které přinášejí změnu. Protože pokud se změní člověk, tak tu změnu nese sebou. To je velmi důležité.
3: A co to tedy je, ať jsme zase opět konkrétní, jaké projekty v tvém podání přinášejí změnu společnosti?
2: No, to je dobrá otázka a myslím si, že to je předmětem toho 13. ročníku křídlení. My jsme nejprve projekty vybírali podle nějakých kritérií, teď je chceme prohnat takovým akcelerátorem, chceme se s nimi hlouběji seznámit, poznat lidi, kteří za nimi stojí, abychom skutečně věděli, kam ten projekt můžeme dovést a chceme jít do hloubky. Chceme měnit je společně a chceme hledat partnerství, to je velice důležité, aby ta energie byla maximálně využita. Protože za křídlením stojí spousta dobrovolníků, spousta úžasných lidí a já si velmi vážím jejich energie a jejich práce, takže je třeba s ní dobře hospodařit.
3: A to jsme tady neřekli, kolik lidí stojí vůbec za projektem křídlení?
2: To jsou opravdu stovky lidí.
3: Stovky
2: je to platforma, je to síť lidí a vztahů, síť, která proměňuje, nese. Bez partnerství a dobrovolníků by vůbec tahle ta aktivita nebyla možná. Takže já stojím ve středu toho dění, to je pravda, že se to tvoří okolo mě, ty kruhy víry. Ale je to opravdu komunitní záležitost.
1: No a když pořád někdo slyší křídlení, kde já jsem to viděl a teď si nevybaví na první dobrou, kde bylo křídlení, tak pojďme se teď dostat do Dolních Vítkovic, do Gongu, protože tam probíhalo několik ročníků před covidem, obrovských ročníků. Kolik tam bylo lidí tehdy?
2: No, v tom největším ročníku, myslím v roce, no, už ani nevím ve kterém, tam bylo skutečně 3000 lidí a my jsme ten gong naplnili a to byla taky veliká zkušenost, takže vyzkoušeli jsme si od začátku a malého projektu, který vznikl jako rodinný, až po obrovskou akci a nyní tahle akce našla už třetím rokem útočiště na Vysoké škole Báňské, na akademické půdě. Vysoká škola Báňská tím plní takovou společenskou povinnost, taky takový pilíř nám nabízí, takže možná srdečné pozvání 28.11. se uskuteční 21. ročník adventu plného křídlení a já doufám, Radku, že tam budeš, Jirko.
3: No, já jsem si to právě zapisal do své paměti 28.11. na Vysoké škole Báňské.
2: Už tam lítáš s námi, děkuju.
1: A když tam teda někdo přijde, co si pod tím má představit? Tam je nějaký program, jsou tam samozřejmě i ty neziskovky, které se zapojují do programu taky?
2: Ano, je to obrovský dobročinný jarmark, na pódiu vystupují klienti neziskových organizací, ale je to i sebezdrojující akce, ve které se inspirujeme, potkáváme, podporujeme navzájem, takže to se nedá popsat slovy, tohle opravdu musíte zažít.
3: Což je krásné, to člověk musí zažít. Já, když tě tak poslouchám, jsem říkal, 3000 lidí, to už je jako jedna z největších takových jako komerčních nebo ne biznisových, ale možná konferenčních akcí, která se tady vůbec koná. To organizujete sami?
2: Je to tým, který to organizuje, ale je z velké části tvořen dobrovolníky a pravdou je, že se zřejmě jedná o největší festival vlastně takové filantropie, dobročinnosti v celé České republice. Nevím o tom, že by něco podobného kde v České republice existovalo.
3: Když se ohlídneš za těma 12 nebo 13 sezónama, které máte za sebou v křídlení, tak jaký příběh tě možná jako nejvíce chytil za srdce a pamatuješ si na něj do dneska? Jeden už jsme zmiňovali, ale nebude to určitě jen jeden.
2: Já vás asi teď překvapím. Možná, že nejvíce za srdce mě chytil můj vlastní příběh a moje vlastní proměna, která je s tímto projektem a s křídlením spojená. Myslím, že Radek o tom něco ví a byl u toho taky z velké části a děkuju, Radko, že u toho si velmi často se mnou, vždycky, když potřebuji na to pódium doprovodit anebo je někde zapotřeby moderátora a člověka, o kterého je možné se opřít. Ale ten projekt je prostě proměnil především mě.
1: Ono to asi všechno pramení od toho člověka samotného, aby to mohl přenášet potom na ostatní, aby tam ta atmosféra byla, jaká tam má být. Že to neděláš za účelem zisku, aby si vydělala spoustu peněz. Jsi bohatá tím, že tohle to děláš, že to chceš dělat a má to i smysl pro tebe, pro sebe samotnou. Tak Lucko, děkujeme za povídání o křídlení, o nadačním fondu, o věcech, které s tím souvisí a o tom, že pomáhat je vlastně normální.
2: Je to běžné. Úplně normální.
1: Úplně normální.
2: Já vám taky děkuju, že jste se mnou sdíleli moji srdcovku.
3: My děkujeme za sdílení příběhu a já bych jenom doplnil 28.11. akce křídlení na Vysoké škole báňské. Neměli byste u toho chybět.
1: Děkujeme, sejdeme se na Freši, končí a těšíme se příště. Ahoj Lucko.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Sejdeme se na Freši. Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
8: Ten má ale klapy!
7: Je, tam je dinosauří mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
8: On chodí!
10: On je živý!
7: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
10: A dívejte, tam je ten velký!
9: Ten má krk až do nebe!
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
11: Požádat o ruku stylově?
12: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
1: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
6: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

0: Krásné odpoledne, pondělní přesně řečeno 27. července, anebo taky může být nedělní odpoledne něco po 15. hodině, protože to znamená, že posloucháte reprízu našeho pravidelného pondělního pořadu Extáze Music Chart. No a já dneska tady od mikrofonu vítám zase svého takového netradičního kolegu, který tady ale vždycky zaskakuje, když Ondra Turda někde cestuje, nebo má třeba dovolenou jako teď. A vítám tady Patrika alias DJ Hlavkuse. Ahoj.
1: Ahoj. Zdravím všechny, doufám, že pondělí zvládáte nějak v pohodě.
0: No tak my už jsme to tady kolikrát nakousli, že pro spoustu lidí je pondělí, pokud teda ho zahajují jim pracovní týden, vždycky trošku jakoby nepříjemný. No.
1: Jako je, ale zase, když už si řeknete, že ho máte za sebou, tak už je to taková úleva první, takže snad to uběhne rychle zase do
0: Tak
1: weekendu.
0: A proto jsme tady my, kteří vždycky tady s Ondrou Turdou teda pouštíme těch 20 nejrotovanějších singlů za uplynulý týden, aspoň vidíme, jak to teda běželo minulý týden, no a obvykle přidáme vždycky nějaké ty 3 novinky, které jsme zařadili právě v neděli, tudíž už od včerejška běží v éteru. Aby si lidi udělali tak jakoby trošku lepší den. Ale pondělí je už na konci, pokud nemáte odpolední, my jdeme rovnou na to. Mám tady připravenou 20 pro tento týden, tam je rumunská zpěvačka Minelli, která vlastně prorazila tu před pár lety, to už asi nějaký ten pátek bude, se singlem Rampam Tampam, nebo tak nějak.
1: Ten si pamatuju a pak jsem od ní popravdě nic dalšího neslyšel, takže jsem zvědavý.
0: Tak, myslím, že tam ještě zazněl nějaký ten jeden single, který se ovšem vůbec nechytil oproti tomu zmiňovanému, a proto tady máme novinku, která by měla být pop danceová, což je dneska takový jako standard. Pokud nejste přímo v klubovém jakoby dění, jdeme na ní.
2: Místo 20.

0: Extáze Music Chart.
1: Patriku, prosím tě, mám tě osovat Patriku, anebo radši Hlavku si?
2: Můžeš klidně, Patriku, jo.
1: Podle mě Hlavku si jakoby DJ, to znamená ta klubová jakoby strana, když se otočí zleva. Mm-hmm. A Patrik si takhle zprava, když se jako, jak se tomu říká, když
2: si... jsem v civilu tady.
1: Když si v civilu, takhle jako oficiálně jako moderátor, speaker. Tady minule full option, neznělo to rumunsky úplně.
2: No, znělo to spíš latinsko-americky, takový reggaeton, ale jako... Nečekal jsem to a bylo to celkem příjemné na poslech.
1: No, ten reggaeton nebo afrohouse nebo jak dneska a celkově to Latinoamerika, ta španělština jako teď hodně, hodně se ozývá ve veškeré muzice, co tak jakoby nějak vnímám. Tak,
2: je to tak, on vlastně Bad Bunny je jeden z nejposlouchanějších interpretů na světě, takže myslím si, že to hodně lidí inspiruje.
1: Jo. Já jsem ho prakticky vůbec, musím se přiznat, a teď mě možná někdo jako by měl zbičovat, ale já jsem ho až do toho Super Bowlu. Ano, do toho známého vystoupení, který jakoby nějak zbuzoval trošku takové různé emoce z různých táborů, prakticky vůbec neznal.
2: Já jsem ho teda znal, ale musím říct, že potom jsem ho taky začal poslouchat trošku více a musím doporučit, jako jeho poslední album je hodně povedené, takové trošku i na tenhle žánr experimentální, takže určitě...
1: Dobře, můžu prozradit pikošku, že já jsem dneska jednou, já už nějaký pátek tady jezdím do rádia, vlastně ve fabriku v Ostravě a dneska jsem využil MAD, jelikož jsem byl zbaven automobilu, i když ho mám jako jasně na pondělí většinou rezervované, tak to nevyšlo a já jsem využil teda nějakou tu autobus a tramvajku, no a to je ale dobrá příležitost si vždycky poslechnout nějaké album, protože je to mnohem více soustředíš než v tom autě, tak možná zpátky zkusím toho.
2: Jo, určitě doporučuji. Myslím, že ti to tak vyjde akorát na cestu.
1: Jdu na 19, kde máme dneska připraveného Kaiga, což je norský DJ, tuším jeden takový největších tam jakoby velikánů DJingu a to je dance music. No a tady je zajímavé spojení s americkým Danem Timinským.
2: Což jsem se dozvěděl od tebe v jednom z předchozích vysílání, že je zpěvák, kterého znáte z Hey Brother od Avicii.
1: Ano, single z roku 2013 a legendární od Avicii song Hey Brother, tak právě ten takový ten, on už je takový jakoby Dan Timinský, už je vlastně muž určitě přes 60 let a to právě tehdy už znělo tak jako, že to byly nějaký jako pořádný jako... A on je takový country zpěvák, ale tady prostě udělal výjimku, i když ten nádech to má a společně s Kaigem udělali single, který se jmenuje Heaven on Your Mind. A my ho pouštíme tady Extázy Music Chart.
0: Místo 19. When you

0: Ecstasy Music Chart a taky David Dale za mikrofonem a tady pomoc, jak se říká, na mikrofonu Patrik alias DJ Hlavkovs. A my máme 18 za sebou, a teda promiň, 19 za sebou. 18 máme před sebou, ale tady jsem chtěl možná dodat to, že to je hodně ovlivněný song Hey Brother.
1: Je to jako skoro až, jako že možná Avicii přenechal ten projekt.
0: Myslíš?
1: Že on tam jenom nahrál nový text, ne, ale to zase asi ne.
0: Jako má to už nějakou dobu, je to 13 let zpátky, co tenhle sing vlastně spatřil světlo. A já si myslím, že Kygo ho měl tak naposlouchaný a vlastně pozval si toho Dana Tyminského a jak tu skladbu tvořili, tak ono to zase skoro vzniklo Hey Brother. Protože to frázování toho zpěváka velmi podobné, ty nástroje, vlastně country nádech, řekl bych, velmi velká inspirace. Za to 18 by měla být plně autorská. Tam je tak Američanka, která se říká Bibi Rexa, single One Day, a to je taky jeden ze singlů z nového alba, které jsem už teda poslechl si, a musím říct, že tam bylo hodně featuringu.
1: A mě by zajímalo, protože já jsem se k tomu nějak moc nedostal, Bibi Rexa měla právě v minulosti strašně hodně tracků, které prostě vysamplovaly nějakou známou melodii. Tak jestli to na tom albu je nějak silně zastoupené, nebo možná?
0: Hele, musím přiznat, že jsem ho teda sil jenom jednou. Samozřejmě, nebo jsem úplně plně soustředěn na tuhle tu desku, ale myslím si, že je to nový, že tam není tolik známých věcí, až teda na tu samozřejmě předělávku, tam je i od Faithless, tuším, tak to samozřejmě ano, ale zrovna tady ta, která nás čeká na 18. místě, si docela troufnu říct, že je autorská, ale
1: to je
0: víš, jak je to dneska těžké jako nenajít v tom žádný nový tón. My si ji dáme a řekněte sami, jestli tam v tom něco slyšíte.

0: No tak na BB Rexu až taková balada taneční, no, jakoby ona má samozřejmě díky těm spoluprácím vždycky většinou takové taneční věci, tuším, že i v parádě už jsme měli a předpokládám, že se i vrátí single Set, jestli to říkám správně, s Davidem Guettou, tak ten je takový zajímavý teď aktuálně taneční, tohle je taková poslechovečka. Já jdu ale už na 17, protože tam je taky zajímavá, jakoby tuším, že Australsko a teď nevím, jestli
1: Oba jsou z Austrálie.
0: Oba jsou z Austrálie, no tak to je prakticky jako národní australská
1: ano.
0: Kapela, dalo by si říct.
1: Je to tak, je tam, je to Fisher a Tones and I a já jsem doufal, že Tones and I už v životě neuslyším, protože je autorkou nejhoršího, pro mě nejhoršího songu na světě, Dance Monkey, který absolutně jakože vyloženě mi s ním vstávají chlupy na zádech.
0: Nekecej, ale to je právě vlastně jeden z těch, díky kterým se aspoň České republice určitě dostala do toho povědomí, že jo?
1: Je to myslím, že i na celém světě, no.
0: Jako bylo to, letělo to na YouTube, na internetu, pod každým videem, tančilo se na to nějak speciálně, že jo, videoklip. Jako někdy ten, někdy je opravdu možná až tak na škodu, když ten první single takhle vyletí a pak se ti nedaří dohnat ty další. Ale za mě single, který se jmenuje Favor, což by měla být laskavost, se celkem povedl a asi takový jako standardní australský track.
1: Jo, já jsem ho slyšel, za mě zní taky fajn a jako proti Dance Monkey, tak už jako rovnou jsem věděl, horší to by nemůže.
0: Tak takže on tam asi taky měl nějakou práci na tom Dan Fisher, tak je to asi takové, jako je to tak. Je.
2: Místo 17. He said, tell me a story.

0: No tak, Patriku, za mě dobrý.
1: Za mě taky, jako tam...
0: To a nebo možná výborný, protože dobrý je za 3, podle školní docházky.
1: Já bych tomu dal tak...
0: 89,8%.
1: Já bych dal tak 78,4%.
0: Ano, protože ty jsi nejrychlejší rytmy, ale když to bude v nějakém dobrém remixu, co?
1: Jo, ale ono, poslouchal se to příjemně a hlavně Tones NI tam zní překvapivě dobře, takže za mě je to jako pojedený track.
0: Ano, na za tebe není taková ubékaná, jako v tom, jak to bylo, Dance Monkey, že jo?
1: Jo, je to, jakože...
0: Je to dobrý, já jsem si to poznačil a mám to zařazeno, ať si to teda zařadím do tanečního playlistu a něco s tím vyrobím. 16, prosím tě, to je teď interpret, na kterou jsem se minulý měsíc minimálně jako hodně zaměřil, poslechl jsem si už snad všechny sety, které jsem na YouTube našel. Je to přece jenom DJ, který se asi více, i když asi to není pravda, ale je takový vhodnější na začátek party, kdy zapadá sluníčko, protože on je takovým jakoby představitelem toho afrohausu a takové pohodičky a taky to hodně prokládá s tím jihoamerickým španělskými hity, které má dobře udělaný nebo dobře předělaný, no je to Hugo.
1: Ano a ten... Má posteď hodně úspěch ještě s druhým trackem, který nevím.
0: On má tři, ještě Moving to the Sun, to je samozřejmě nejvíc, ale s Davidem Guettou teď mají i poslední novinku Shine a ten taky se jako docela povedl. Ale tak. My tady máme společně se zpěvačkou Ultra Naté, se to prý má správně vyslovovat, nevím, jestli je to jako odkud ona přesně, ona bude někde tam z Afriky a samozřejmě Single Free, který oni teď jakoby dali nějak znovu, ne? Jakoby.
1: Jo, to je hodně starý track, tak z 90.
0: Starý track, ale on je původem, ne? Od Ultra.
1: Ano.
0: Takže se jenom přidal ten Hugel a dal tomu ten sound roku 2000, teď nevím, asi 26, nebo už to bylo 25. No, dejme tomu.
1: Prostě moderní. To
0: tady někde moderní, posledního roku a my ho máme dneska na místě 16. Místo

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Letní rande. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Místo 15.

0: Tak to nám proletělo 15. místo a tady jenom skladba, která vlastně není nijak předělaná, ale vlastně objevila se teď v roce 2026 zpátky. Ten originál je totiž z roku 2010 a tam se snad tolik nehrála jako letos.
1: Je to pravda, pro hodně lidí to asi bude nový track. A samozřejmě je to díky TikToku, díky takovému tomu trendu. Takový track, při kterém se zamyslíte nad něčím příjemným.
0: Přesně tak. My už jsme samozřejmě s Ondrou tady podle mě tak 10krát probírali, jak se to vlastně vyneslo zpátky do roku 2026. Tak už to dneska opusme a pojďme na 14, kde je vlastně teď jedna ze současných, podle mě nejpopulárnějších zpěvaček pop music a taky vlastně kdysi podle mě country music.
1: Začínala na country a za mě jako mě třeba tady tenhle track připadá fajn, ale...
0: Navíc je teď i čerstvě vdaná, jako asi měsíc, nevím, jestli jsi jako postřehl, pokud si na ní brousil zuby, tak to, už je pozdě.
1: Já myslím, že jako zrovna jí jako vynechám, ale
0: já bych jako nebyl proti, že jo. Tam bych asi dostal pěkné to, jak se tomu říká.
1: A zase jako
0: kapesné.
1: No, to je zase pravda, jako tak jsem nad tím nepřemýšlel. A hlavně můžeš letět, ona létá všude, soukromým tryskáčem bys tady letěl, nemusel bys jezdit MHD, by tě.
0: Dobře, ale to není, jo, ale to zase není úplně jakoby, když se řeší všechny teď jako daně, tak to není úplně easy.
1: Jako jasně, ale tak když si Taylor Swift, tak to občividně můžeš dělat.
0: Možná, že už konečně vzniknou, jako já myslím, že teda nevzniknou, ale ty elektrické letadla taky by měly už pomaličku, že? A ty elektrické tankery, ty velké lodě, které jako potřebují nesmysl, tak uvidíme. Každopádně máme zpět single, který se jmenuje Uplight, což by měl být nějaký ten kámen, který je uměle vyroben, co jsem si tehdy zjišťoval. Jdeme na to.

0: No tak samozřejmě obrovský popový hit, který už nás tady provází nějakou tu dobu a my jdeme na šťastnou třináctku.
1: A tam je jeden z mých nejoblíbenějších tracků letošního roku, takže to jsem rád, že se pořád drží.
0: To jsou tuším nizozemský jako dva kluci, nebo je to duo z Nizozemska a zjistil jsem si, že 54 Ultra je americký zpěvák. A s příjmením se jmenuje Rodriguez. To je Američan, co?
1: Výborně.
0: Z New Jersey.
1: Jo. No. A je tam track Talk to You a my jsme ho hráli z Disco Rapido i na Beats for Love, takže on zní dobře i na 140 BPM, musím potvrdit. Takže...
0: A to jako nějaký oficiální remix, nebo jste to tak nebo vám vyšel potenciometr, jako že jste to vytáhli trošku?
1: Ne, oficiální, našli jsme na Soundcloudu od nějakého týpka, co tomu trošku přidal grády.
0: A vy jste mu to ještě přidali.
1: A ještě jsme tomu trošku přidali navíc.
0: To si dokážu docela představit, my si to tady dáme tak jakoby trošku klidnějc a dneska jedeme tady v Ecstasy Music Chart.

0: No tak panečku, to muselo znít v tom vašem tempíčku, protože už to bylo jakoby velmi svížné a velmi příjemné. Opravdu single, který je veselý, takový letní, přímo do dnešního počasí, které se zatím teda vylepšuje, tady aspoň v Ostravě, pokud samozřejmě posloucháte někde jinde, tak nevíme, jak tam máte, my doufáme, že pěkně, letně, nijak moc horko, nijak moc deštivo, prostě tak, jak to má být, jak to máte rádi. A jdeme dál na 12, tam máme single, který se jmenuje Be The One, a má ho na svědomí Adam Port společně s, jak se to čtí?
1: S.G. Lewis
0: a taky, já teď úplně neumím německy, je, ale je to malá muzika.
1: Ano, no a vlastně to je jakoby Adam Port jako součástí Kine Music,
0: jo, tak
1: tam jakoby tak přidané. Takže on... se jim to počítalo na Spotify.
0: Jo, takže se přidal ještě, takže Adam Port je i zároveň, vidíte, my se tady ještě jakoby, protože s Patrikem dneska tady teda Dale a DJ Hlavkus aka Patrik, se dozvíte i věci, které úplně vždycky s Ondrou nevíme, i když pozor, Ondra toho ví taky strašně hodně. My jdeme teda na tuhletu věcičku, která se jmenuje Be The One.

0: No tak já myslím, že SG Lewis to celkem oživil, ale jinak to Kanye Music je takové jakoby temnější, tak jako na večer.
1: No, jako spíš jakože vyloženě
0: nebo
1: před spáním.
0: Nebo na ráno jako potom.
1: No. Ale nevím, jako když si to pustíte ráno, tak ještě znovu usnete, to si nemyslím, že ideálně.
0: Takže tady by to teda chtělo nějakou ještě verzi trošku rychlejší a bylo by to OK. Ale jako za mě dobrý song, jako, který jako může...
1: SG Lewis zní tam dobře a líbil se mi ten bassline na konci, kdyby ten tam více byl výrazný, tak by to bylo lepší na mě.
0: Tak pro dnešek 12. My jdeme na 11. a tam je single Potential, tak i ten song má pravděpodobně potenciál, protože už je tady po XT u nás v hitparádě a má ho na svědomí Somber. Jdeme na něj, ať to pěkně pocípá.

0: oslavit výročí svatby stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
6: Tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
9: On chodí!
7: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
9: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
10: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: No, super.
10: Co no, super?
11: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
10: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
12: Extáze Music Chart, nový!

0: Music Chart. Je tady pondělí, je tady druhá hodinka, něco po 18. hodině, pokud posloucháte pondělí tedy, pokud v repríze, tak už se tady přesunula 16. hodina, to znamená, že přidáváme novinky. První novinka, která se nasadila do vysílání, a to byly Cheese and Status společně s, a teď já tady čtu Jan Hus asi, ne? Co to je?
1: Je to
0: Jay Hus.
1: Já jsem si taky myslel, ale čte se to Jay Hus.
0: Jay Hus, ok. A taky ten velmi známý takový dramerský černošský hlas a Irach.
1: Ano, ano, a track se jmenuje Disgruntled a
0: to ani nevím, co to znamená.
1: To znamená, když se tváříš znechuceně z něčeho.
0: Tak jo, tak to znám, ale nezvěděl jsem to v angličtině. A to můžu frajeřit teď.
1: Ale jako, z tohle tracku se tak netvářím, protože ten zní hodně dobře.
0: Ok, tak aby jsme to nějak skočírovali a ta hitparáda nám dneska i jako úspěšně skončila jakoby v mezích našich určených hodin vymezených, tak jdeme na druhou novinku, kterou jsme tady taky jako společně vybrali a necháme ji ještě v tomhletom stylu drum and bassu, a tam je prosím tě KTB společně s Jax Jones, KTB.
1: Ona se poslední dobu, ona se objevila na tracku od Subfocuse.
0: Ona je dramerka?
1: Ona je zpěvačka, předtím já si pamatuju, tak z roku 2009 měla prostě dubstepový track, potom ano? Nějaký takový víc R&B, takže ona jako zpívá všechno možné.
0: Takže vlastně zpěvačka, a ten Jax Jones by měl být za úkol udělat ten drum and bassový track.
1: Ten dělá podle mě všechny žánry, co mu přijdou pod ruku.
0: Ok, takže jmenuje se Last Day of Summer.
2: Extáze Music Chart, novinka!

0: No tak druhá dramová novinka odezněla, KTB společně s Jack Jones, Last Day of Summer. A my tady máme třetí připravenou a teď už jako jdeme zase do těch rovných beatů. No a takový zajímavý track, zajímavé spojení. Oliver Heldens společně s Crydenem a taky The Young Punks. Single a teď Ayo, nebo tak nějak?
1: Asi ano, je, ono to souvisí s tím předchozím trackem Last Day of Summer. Ne, já jsem si vyredukoval. Last Day of Summer, že končí léto a teď tam máme Ayo, že se děti vrátí do školy, takže to na sebe navazuje.
0: Jo, takhle, ono to pravděpodobně, já jsem to teď jako nestihl úplně dořešit, co to znamená, ale pravděpodobně je to asi pět slov nějakých, že jo?
1: Asi ano.
0: A jinak jsme našli tady tahák vyrytý nějakým naším kolegou, který je tady moderuje přes den. Má to tady doufám, že se nebude nikdo, kdo platil ten stůl z lobby, má to tady vyrité do stolu, aby nezapomněl říct, že je to nějaká předělávka, je to tak?
1: Ano, z 80. let. A ono to hodně 80-kově i zní a je to celkem fajn, mám rád, když něco má takový ten groove, protože ano, dneska...
0: Je tady doslova napsaná ta poznámka, jo, abyste věděli, tak Freeze z roku 1983 EOU, šlape good a chytlavé, klasika, abyste věděli.
1: Podle toho, co jsem slyšel, ten popis to celá sedí.
0: My si to dáme a uvidíme sami, jestli se to třeba zřiští týden zase tady vrátí, nebo nevrátí, ono vlastně nastoupí to do pravé dvacítky, protože tohle je zatím pořád ještě novinka. Extázem

0: No a my letíme do zase druhé desítky, alias desáté místo před námi, taky mimo to zdravíme do Náchoda, kde jsme se dozvěděli, že mimo jiné jdeme slyšet i vzduchem díky vlastně technologii DAB+, takže tam zdravíme, doufám, že taky pěkné počasíčko, no, a děkujeme za pochvalu prý skvělé úžasné taneční muziky, která se jen tak jako neomrzí. No. Hele, desítka Two Colors společně s Andres Way, Heart to Heart. A tuším, že to jsou kluci z Německa, kteří mají tenhle ten single jakoby vlastně novinku.
1: A ještě jsem ho neslyšel, tak jsem zvědavý, jak to bude znít.
0: Tak víš co, Patriku? Já ti ho teď pustím.
1: Výborně.
0: Dávaj pozor. Místo desáté.

0: Patriku, já přesně vím, co by do tohohle tracku šlo namíchat.
1: Je to Sandstorm.
0: Sandstorm od Deruda, protože ten začátek byl takový opravdu, možná pár tónů z toho i zaznělo. Mám takový pocit.
1: Oni si určitě spočítali přesně, kolik můžou použít bez toho, aby to bylo napadnutelné, a přesně tam to stopli a zbytek udělali nějak jinak.
0: Ano, tam jakoby nějací odborníci by přesně prozradili, tam je dovolený nějaký tón, ale pak už je to kopie. A tady se mi to opravdu zdálo, že jak jsem to zaslechl, že je to opravdu velmi, velmi silně jakoby ovlivněno tímhletím, jak se tomu říká, no, tou melodii asi, no,
1: asi nápěvkem.
0: Pojďme dál do hitparády, máme tady devítku, tam je znovu norský DJ Kygo, tentokrát se singlem Take Me Back, na kterým pravděpodobně teda není uvedeno, ani teď nevím, jestli, ale asi bude zpívaný, ne? No, uvidíme, teď si nejsem úplně jistý, ale už jsem ho určitě zaslechl, my ho máme na devítce a pouštíme ho právě teď vám.
2: Místo 9.

0: podpis od Kaigat, kde pamatuju na ty jeho první song jako Firestone, na ten jeho klavírek, hodně taky z té doby pořád stejný zvuk, oni asi ti producenti pořád v sobě mají zakotvenou nějakou ten poznávací znak a tady se to zase objevilo. Take Me Back, Kaigo, nový single a nějaký zpěvák tam byl, protože víme, že to Kaigo nespíval.
1: Ano, ano, on je na Spotify je uvedený.
0: No, tak nám to prozrad.
1: Řeknu, jak se jmenuje.
0: No, řekni.
1: Jmenuje se Max McNown, to už se tak čte, takže ten to zpíval.
0: A to je zajímavé, že třeba není uvedený, jakoby, jo? Že...
1: Já možná ho tam přidá v době, kdy to bylo zařazeno do vysílání, tak tam nebyl uvedený a pak ho přidali.
0: Přidáme. My se na to koukneme, uvidíme, třeba příště už bude i playlistu uveden. No a osmička před námi a tam je velký pán, velký muzikant, který teď byl 14 dnů zpátky tady v Ostravě. Ty jsi byl, slyšel?
1: Nebyl jsem, jako já...
0: Jakože jsi nebyl ani na Kolorsech?
1: Nebyl jsem ani na Kolorsech.
0: Tak to jako já. No.
1: Ale viděl jsem jeho vystoupení z Coachelly, kde zpíval A Thousand Miles s Vanessou Carlton a to bylo hodně dobré. A říkal jsem si, bylo by fajn, kdyby přivedl i tady, ale to se asi nestalo.
0: Jo, a já teď nejsem úplně připraven, ale vím, že jsem teď zaslechl, že bude mít velký koncert v Praze. Mm-hmm. Jenom teď nevím, jestli to je ještě letos, anebo to bude až příští rok.
1: Já bych typoval, jestli to oznámil teď, že to bude spíš až
0: myslíš příští rok? Počkej, já zkusím napsat. Vím, že to bude O2 a vím, že to myslím bylo září, ale teď mi úplně vypadlo, jestli on to stihne ještě udělat teď. Počkej, teď nám tady podkres ještě dáme, ať tam neslyšíme.
1: Je to 2027 v březnu.
0: Takže březen, takže jsem to spletl úplně, nebylo to ani září. No vidíte to, to někdy se prostě do té paměti nevrije, ani žádná fotopaměť, protože vidím ten plakát, ale ten datum jsem si zapomněl špatně. Takže příští rok březen, no tak to je za půl roku skoro. Když minem prázdniny, tak už potom za půl roku.
1: Jo, takže.
0: No, no a velký single u nás v hitparádě Mr. Know It All a není co komentovat.

0: No, zkrátka tedy jsem za jeho pohodičkový, nevím ani co to je zase, pop, prostě pop music, no popular, netřeba už dál komentovat. Super věc, a my jdeme na sedmičku, to je pro ně spoustu lidí, jak si říkáš, časné číslo. I já si přiznám, že ho často, když si jednou za rok podám sportku, tak tam vždycky nějakou sedmičku, anebo minimálně nějakou kombinaci čísla ze sedmičkou, jako dávám a čekám na ty, na tu výhru a zatím se to nepodařilo. Takže otázku, jestli šťastné je. Prosím tě, Rehab společně s Orem, nebo Oremem, asi abych to vyskoňoval do češtiny, mají takový aktuální single, který se nazval All I Am. Všechno já jsem. To bych možná i někdy v práci sebe trošku, jako, jak se tomu říká, přivlastnil si to, jako, že však All I Am tam někdy.
1: Jo, že jako, je to moje a...
0: Ne, jako, že to je moje ta práce, ale... Možná jsem to blbě řekl, že tam jakoby všecko musím jako vyřešit, víš jako.
1: Tak myslím si, že tahle jeho životní výpověď bude v ní podobě, možná ano.
0: Ano, čtu o tom, že by to mělo být melodický dance pop single, který má silný refrém. Takže my ho máme dneska tady v Extázi Music Chart.
2: Místo sedmé!

0: Dneska se nám ta extáze tak trošku začíná jakoby, jak se tomu říká, propadat do takové taneční sféry. Tohle byl takový už jakoby až lehce temnější song, ale za mě dobrý, za mě.
1: Mi se to taky líbilo na to, že já nejsem úplně fanoušek Rehaba, tak tohle bylo fajn. A byly tam pěkné takové ty indické píšťaly, nebo co to je, to bych tam klidně dal výraznější.
0: No to byly ty píšťaly, kterým oni tam jakoby tam, nebo jak se tomu říká, vlastně ovládají ty kobry, jo, jo. Že, ty hady, podle mě, no. Tak pozor, když to budete někde tam třeba pouštět, ať se vám... Nepostaví hadi.
1: Pokud chodíte na černou louku na výstavu fauny, tak tam to nepouštějte.
0: To nepouštějte, mohlo by to dopadnout třeba špatně, ale každopádně my teď máme takový pondělí, řekl bych, velmi pozitivní song, nebo jméno songu se jmenuje Víkend, což v pondělí jako vždycky bodné a má ho na svědomí zpěvák Khalid a taky italský elektronický projekt Meduza, který já obvykle velmi rád poslouchám.
1: A Khalida jsem strašně dlouho neslyšel a mám rád jeho hlas, takže se těším, jak to bude znít.
0: Tak jo, my ho teď nabízíme vám všem, kteří posloucháte Fresh Radio.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: My už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Místo páté.

0: Načali jsme poslední čtvrtku naší Ecstasy Music Chart. Máme tady něco málo po půl sedmé večer v pondělí. Za náma je skladba, která měla, jak se říká, tu pátou, to ještě není bramborová, ale je to takové ta rozšířené podium.
1: Květáková.
0: Květáková. Tak Hlavko říká, že to je květáková. Prosím tě, Francis Mercier, tak to bude pravděpodobně podle jména něco z Francie. A je to producent, který prý je známý Afrohousem a World Music. No a společně s ním jsme tam mohli asi zaslechnout Wyclef Jeana.
1: Jean, Wyclef Jean se počte.
0: Jean, tak promiň, tak Jean. Tak Jean, tak to je taky, ne?
1: Francouz,
0: nebo Belgičan.
1: Asi jo, ale mají francouzské předky.
0: A teď nevím, jak to přečíst.
1: Myslím,
0: to zase nějaký...
1: Kálou, nebo jak tak.
0: No, já jsem vždycky říkal, že by k tomu měly být v závorkách ta výslovnost jako vždycky dopsána. Take Me Home, single, který dozněl na pátém místě. Klasika, pěkný, pomalý rytmus.
1: A na čtvrtém teďka bude konečně tempo, na které jsem čekal celé 2 hodiny.
0: Jo?
1: Protože trošku to tam přitneme.
0: No ale já vidím, že původní interpret, který tady je napsaný, je vlastně z roku, nebo ten single, když řeknu Turn the Tide, tak podle mě už všichni ví, 2000 rok.
1: Je to od Silver, klasika, a předělali Pat B, což je takový hardstyleový producent, celkem legendární.
0: Tak to si
1: A kromě toho je tam i Dimitri Vegas, který asi taky něco na tom
0: tak
1: udělal.
0: Tak si teď trošku myslím, že si přidržte, pokud jdete v autě, tak si přidržte jakoby dveře, okna a přitáhněte reproduktory. Jdeme na to.

0: No panečku, tak konečně něco, co tady Patrika dokonce i roztančilo. Kdybyste to viděli, tak zavřené oči, ruku nad hlavu a pořádně se vlnil.
1: Trošku jsem to prožil, ano.
0: Jo, tak samozřejmě to byla, tuším, belgická uskupení. Ono, vždycky jsme si asi mysleli, že je to ta Silver, ta blondýnka, která byla samozřejmě vidět v těch videoklipy, ale jich snad bylo 4 nebo 5. Belgie, no.
1: To byla... A Dimitri Vegas je taky z Belgie a ano. Pan B nevím jistě, ale je to převážně tedy minimálně belgická práce.
0: V tím případě minimálně 66,6% z Belgie. Teď je song na řadě, který vyšel, nebo spatřil světlo světa v prosinci roku 2007, takže prakticky 19 let.
1: Aha.
0: Jo, to už je 19 let? To je neuvěřitelně to letí. Nepočkej,
1: ne,
0: já jsem to řekl úplně špatně.
1: Já jsem se takhle zamyslel, protože to je roku 2000 Turn the Tide a nevím, jestli myslíš toho Alana Walkera.
0: Ne, no, já jsem si to tak pozor, beru to zpět. Vidíte, já hlídám ten čas a já už jsem přeskočil track. Ne, to si ještě necháme, ten track je z roku 2007, bude na druhém místě, ale na třetím místě je Alan Walker, který společně s Avo Max udělal single Fate. A když si o něm jako vyčtu tu charakteristiku songu, tak to má být energetický song. Ale nevím, jestli bude stačit na to, co předvedl Dimitri Vegas ze Silver.
1: Ale uvidíme, Alan Walker taky dělá všechno možné, takže třeba překvapí.
0: Patriku, taky mi musíš trošku někdy dřív upravit, když přeskočím jakoby tu hitparádu.
1: Já jsem právě nevěděl, na který track myslíš, takže jsem nevěděl, co mám opravit.
0: Ty jsi měl automaticky říct, to je prostě 2026, žádná 2029. Jdeme tady, nový Alan Walker, Ava Max. Místo třetí.

0: No, tak prý z roku 2026, tak nevím úplně.
1: No, původně to z roku 1936.
0: Ten nápěv, to pozadí, no.
1: Ta melodie Karl Orff, O Fortuna. A je to samozřejmě původně prostě klasická skladba, a takže ten rok 2007 si těžce podcenil.
0: To jsem teda trošku ještě jakoby měl hodně modernu, no. Ale Alan Walker na druhou stranu trošku překvapil tím tempem.
1: Jo, to jako musím, to tempo bylo fajn.
0: Já mám vždycky tak jakoby trošku za jako uspávače hadů, ale tady dokonce možná probudili Drákulu.
1: Jako tady tímhle možná ano, no.
0: Ok, tak teď konečně se vracíme na tu pozici, kterou jsem málem uvedl minule. Takže jdeme na stříbrnou pozici, na dvojku. Tam je rumunské duo, kteří v roce 2007 v prosinci vydali obrovský hit, který se podle mě hraje možná ještě i dnes, pořád.
1: Ano, myslíš asi Angels.
0: Ano.
1: A já jako jsem celkem v šoku, že vidím v letošním roce tohle jméno mezi novými tracky.
0: No, oni už potom toho podle mě moc neměli. 2-3 songy, které už se ale tak jako Angels podle mě nechytili. No a samozřejmě musíme říct, že mluvíme o Rumunech Morandi. Tak my si je dáme, máme je dneska tady, vypadá celkem vysoko. Jdeme na.
2: Místo druhé.

0: Ale jo, Patriku, já myslím, že to má jako nějakou šanci na takový ještě letní song.
1: Jako jo, no, ne, jako čekal jsem, nevím, nevěděl jsem, co mám čekat od Morandy v roce 26, ale jako nebylo to vůbec špatné, až na tu je to takovou breakbeat část, tak za mě super.
0: Za mě to neslo samozřejmě zase tóny toho již zmíněného oblíbeného stylu Afro House, který...
1: Ale nespadlo to do toho úplně, což je možná i dobře, protože díky tomu to bylo takové trošku svěžnější.
0: Který byl, ano, oživený nějakou taneční, jakoby, nevím, částí a znělo to hodně dobře. No a čas se sešel, máme tady nějakých 18.54 a to znamená, že máme před sebou vítěze neboli jedničku dnešní hitparády Ecstasy Music Chart, která byla přesně 27. července. Pokud posloucháte reprízu v neděli, tak máte, myslím, 2. srpna, abych to nekecal.
1: Mělo by to být.
0: Lehce před 5. odpoledne nebo večeru. No a kdo je na jedničce? Víš o nich něco? Já třeba vím, že jsou to jakoby jako velké jména house music.
1: Ano, poslední dobu ale hrajou častěji i UK Garage ve svých setech.
0: Jsou to taky Britové.
1: Ano, no. A proto mě mrzí, že jsem je nestihl nabít for love, protože letos tam hráli.
0: No,
1: a podívej. Jsou to Gorgon City a zpěvačka Jam Cook a track nazvaný Oracle.
0: Oracle, což má být podle všeho emotivní klubová novinka. Tak jak emotivní bude, my si ji teď dáme a ještě pravděpodobně bude chviličku čas si o ní něco prozradit.

0: No tak jo, tak dámy a pánové, milí posluchači, tohle je konec Extázie Music Chart, jednička dohrála, já myslím, že dneska to mělo spát, dneska to mělo rychlost, dneska to opravdu frčilo, neskutečně nám to uletělo. Já děkuju Patrikovi za jeho skvělý support, že bych tady nebyl úplně sám a poradil s nějakou tou muzikou.
1: Není vůbec za co, až zase bude Ondra na dovolené nebo někde,
0: tak přijedeš.
1: Tak mi dej vědět a přijdu.
0: Já děkuju za teda ještě jednou za pomoc, děkuju, že jste poslouchali Extázie Music Chart. Pokud posloucháte teď pondělí, tak už se tady chystá partička, která má na starosti pořád Groove. No a kluci mají nachystané vinily, takže se můžete těšit. Tuším, že Roman Hněl byl na dovolené, tak je určitě nalazen někde z ciziny a uvidíme, čeho se můžete těšit. A za mě ještě jednou zdraví vás Dale, děkuji vám, těším se příští pondělí. Pokud posloucháte neděli, tak už vám zbývá jenom pěkný večer s naším nejlepšími songy, které v rádiu uslyšíte. A hlasíš se ještě?
1: Ano, já se taky chci rozloučit, já se taky těším příští pondělí, akorát až po hitparádě, takže...
0: No tak to mi tě ještě uvede.
1: Takže dobře, tak takže to... ale abyste to nezapomněli poslouchat.
0: Dobře, mějte se krásně, díky, ahoj, čau.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Fresh Radio.
6: Groove. Selekci Soulful a Deep House Music vám živě ze studia mixuje Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse.

Příjemnou pohodu při poslechu Fižádia. Zhruba po měsíci zase živě od mikrofonu se hlásí Roman Chmiel a.k.a. DJ Horse. A opět mám tady hosty, oblíbenou dvojici. La Funk a DJ Sun.

DJ La Funk live na Fresh Radio, posloucháš Groove. A jinak kde nás můžete slyšet v nejbližších týdnech, dnech, tento pátek, 31. července, to bude Klub Klid, Groove at the Club. Potom, pokud to počasí dovolí, 8. srpna se uvidíme na Landeku Groovin Summer Edition. A tam je začátek už o 12. hodiny. Až někdy do půlnoci, pokud to počasí dovolí. A potom moje maličkost, Pecka, Dolní Vítkovice, od 11. hodiny do 14. 15. srpna. No a poslední 22. odpolední akce v Ostravě, Klub Etáž. Jinak za 14 dnů živě zvinilo moje maličkost, přišly desky její hodně, takže se máte na co těšit. To je Fresh Radio a Groove Live.

vstupujeme do druhé hodiny dnešního groovu. Za vysážním pultem gramofony je teď DJ Sun z patičky Manko DJs. Groove Guest Mix. Vše živě. Posloucháš Fish Radio.

druhá část Groove Live za mixem DJ Sun na pohodu 123 BPM, trošku pomalejší než La Funk, ale prostě každý je trošku jiný a tak to má být. House Music.

Poslouchali jste Groove. Mými hosty byli Manko DJs, teď DJ Sun jako druhý a předtím La Funk. Mějte krásný zbytek dne. Poslouchejte Fresh Radio. Tady byl Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse. A za 14 dnů živě moje maličkost a mé vinny. Kluci byli skvělí.

baseline. Boy, hear the baseline. If your body show me the sign.

0: Toda la isla.
1: Sin control.
0: Más arriba.

nejlepší old school, který znáš.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstější muzike.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Rocks na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: budem, kdy už tam budem, kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
6: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

0: Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Já jsem fentanyl míchaný z DMT. Rozený vrah a PIMP. Po městě 200 AMG. Respekt je vždycky jen vzájem.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.